Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.

co by tě šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

0: Všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
1: Největší hity 80. a 90. let.
0: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
1: Rádio Hana.

0: díky současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.
3: Radio Haná.

Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Velkou novinku budou mít děti v mateřské škole Holečkova v Olomouci. Město chystá od konce září proměnu zahrady této školky. Prostor poslouží školce i družině. V první etapě tu vznikne například altán pro výuku pod širým nebem. Nová zahrada mateřské školy Holečkova v Olomouci do budoucna přinese dětem naučné tabule, hmyzí domeček, pocitový chodník i vlastní pěstitelské záhony. V navazující druhé etapě pak vznikne opičí dráha pro sportovní vyžití. V Prostějově proběhla světová předpremiéra nového českého filmu Osamělý vlk, který vypráví příběh legendárního stíhače Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka na ní prozradil, že zhruba 15 minut z celkové stopáže tvoří vzácné archivní záběry z celého světa. Původně totiž mělo jít o dokument, ale kvůli nedostatku historických materiálů tvůrci nakonec zvolili tuto unikátní kombinaci s hraným filmem. Obnovou prochází sídliště Severovýchod v Zábřeze. Začala tu druhá etapa revitalizace. Stavební práce potrvají do konce roku a přinesou úpravu parkování, modernizaci cest i výměnu veřejného osvětlení. Sport. Fotbalisté Zlína se dál trápí a v první lize zůstávají jako úplně jediní bez bodu. V pátém kole totiž podlehli na domácím hřišti Liberci 0-1. O vítězství hostů rozhodl v 64. minutě střídající Lukáš Mašek. Počasí.

0: Nejvyšší teploty se vyšplhají k 20 až 24 stupňům. Foukat nám bude jen slabý větřík. Úterý pak slibuje zpočátku jasno, během dne pak začne přibývat oblačnost. Rtuť teploměru by měla vystoupat k 23 až 27 stupňům. V pondělí i úterý čekáme biozátěž na prvním, tedy nejlepším stupni. Dýchat by se nám tedy mělo krásně.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny. It's a lot.

0: Berani, domov je místo, kam se vždycky rádi vracíte. Býci, i kdyby vás někdo provokoval, zůstaňte nad věcí. Blíženci, možná makáte méně než jindy. No a co? Raci, pokud jde o vztahy, nespoléhejte na náhody. Lvi, buďte akční, dnešek přeje odvážným krokům. Pany, bavte se víc o tom, co je pro vás důležité. Váhy, neschovávejte se, ukažte, co umíte. Štíři, pokud možno, vyhýbejte se stresu. Střelci, nenechte nervozitu mluvit za vás. Kozorozi, objeví se člověk, kterého budete chtít lépe poznat. Vodnáři, každou šanci využijte ve svůj prospěch. A co my ryby? Krom toho, že máme ty nejlepší argumenty, máme navíc taky intuici a poměrně dost času.
1: Rádio Hana. Vaše letní rádio.

0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Hana do telefonu,
1: Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte.
2: Tady je Rádio Hana.

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant, I won't call on you at all.
1: Radio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: zase pondělí začíná další srpnový týden. Co vidíte, když se v noci podíváte na nebe?
1: Tmu, pár vzdálených světílek, hvězdy, měsíc a co vidí náš rádiový astrolog Tonda Baudyš? Ahoj!
2: Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Ten týden má velkou sílu v myšlenkách a v racionalitě. Je Merkur na nebi v Trigonu na Saturnu. Ten týden začíná hodně hezky citově, vztahově. Směrem k víkendu se to potom může naopak zase jako komplikovat, nějaký odloučení nebo nějaký sentiment, nějaký smutky, nedorozumění. S tím je záhodno zacházet opatrně.
0: Na začátku tohoto týdne city, vztahy, láska a s blížícím se víkendem musíme být k našim láskám, partnerům loajální a tolerantní. Dobře, je na tomto týdnu něco kritického?
2: Ale to, co mi na tom týdnu připadá být kritický, se děje hned počátkem, v pondělí, v úterý. Je to určitá tendence selhat. Jo, jakože se člověk buď nerozhejbe, nebo neudělá to, co má, nebo že se mu nechce, nebo neschopnost, nebo no, to teda vyhrozí všem, jo, ale zase, když o tom víš, tak si navolíš ten poměr, jak moc s tím chceš bojovat, nebo to necháš, jak se to nějak vyvrbí a zabereš potom, až to pomine. Jo, dá se s tím lecos.
0: Řekneme si, že tento týden zvládneme všechno. A když se nám náhodou něco nepodaří, no co, se věce nezboří. Domluveno? Astrolog Antonín Baudyš, každé pondělí výhradně na našem rádiu. Děkujeme za tvou přízeň.
2: Zdravím tebe i posluchače.
3: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
4: Rádio Hana.
0: Vaše hvězdy známe jako svoje boty. Víte, že Lady Gaga uměla hrát na piano už ve 4 letech?

0: přistání Američanů na měsíci. Vaše hvězdy známe jako svoje boty.
1: Rádio Hana, ten nejlepší hudební výběr.
2: Rádio Hana. Olomouc.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme jasno až polojasno. V Jeseníkách se nám mohou stáhnout mraky až na oblačno. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 20 až 24 stupňům. Foukat nám bude jen slabý větřík. Úterý pak slibuje zpočátku jasno, během dne pak začne přibývat oblačnost. Rtuť teploměru by měla vystoupat k 23 až 27 stupňům. V pondělí i úterý čekáme biozátěž na prvním, tedy nejlepším stupni. Dýchat by se nám tedy mělo krásně.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, domov je místo, kam se vždycky rádi vracíte. Býci, i kdyby vás někdo provokoval, zůstaňte nad věcí. Blíženci, možná makáte méně než jindy. No a co? Radci, pokud jde o vztahy, nespoléhejte na náhody. Lvi, buďte akční, dnešek přeje odvážným krokům. Pany, bavte se víc o tom, co je pro vás důležité. Váhy, neschovávejte se, ukažte, co umíte. Štíři, pokud možno, vyhýbejte se stresu. Střelci, nenechte nervozitu mluvit za vás. Kozorozi, objeví se člověk, kterého budete chtít lépe poznat. Vodnáři, každou šanci využijte ve svůj prospěch. A co my ryby? Krom toho, že máme ty nejlepší argumenty, máme navíc taky intuici a poměrně dost času.
0: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tania Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
0: Rádio Hana.

0: Soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: A či je italské léto nahané?
4: Výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
5: Muzika italiana.
6: Radio Hana.
4: Přejeme

Víte, že nejdražší hudební nástroj na světě byly housle Stradivárky, které se v roce 2011 prodali za téměř 16 milionů dolarů? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana.

0: 39. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
3: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
4: To nejlepší pro ty nejlepší.
5: Rádio Haná
4: a ranní topka.

0: Dobré ráno, Rádio Hana, taky voláme další hity pro vás.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: S hodinou šestou. Kate Ryan, Somber. S kapelou Krištof budeme pátrat po břehu. A teď moře dalších zajímavých informací. Dobré ráno, 5.56.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Velkou novinku budou mít děti v mateřské škole Holečkova v Olomouci. Město chystá od konce září proměnu zahrady této školky. Prostor poslouží školce i družině. V první etapě tu vznikne například altán pro výuku pod širým nebem. Nová zahrada mateřské školy Holečkova v Olomouci do budoucna přinese dětem naučné tabule, hmyzí domeček, pocitový chodník i vlastní pěstitelské záhony. V navazující druhé etapě pak vznikne opičí dráha pro sportovní vyžití. V Prostějově proběhla světová předpremiéra nového českého filmu Osamělý vlk, který vypráví příběh legendárního stíhače Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka na ní prozradil, že zhruba 15 minut z celkové stopáže tvoří vzácné archivní záběry z celého světa. Původně totiž mělo jít o dokument, ale kvůli nedostatku historických materiálů tvůrci nakonec zvolili tuto unikátní kombinaci s hraným filmem. Obnovou prochází sídliště Severovýchod v Zábřeze. Začala tu druhá etapa revitalizace. Stavební práce potrvají do konce roku a přinesou úpravu parkování, modernizaci cest i výměnu veřejného osvětlení.
2: Sport.
4: Fotbalisté Zlína se dál trápí a v první lize zůstávají jako úplně jediní bez bodu. V pátém kole totiž podlehli na domácím hřišti Liberci 0-1. O vítězství hostů rozhodl v 64. minutě střídající Lukáš Mašek.
2: Počasí.
5: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme jasno až polojasno. V jeseníkách se nám mohou stáhnout mraky až na oblačno. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 20 až 24 stupňům. Foukat nám bude jen slabý větřík. Úterý pak slibuje zpočátku jasno, během dne pak začne přibývat oblačnost. Rtuť teploměru by měla vystoupat k 23 až 27 stupňům. V pondělí i úterý čekáme biozátěž na prvním, tedy nejlepším stupni. Dýchat by se nám tedy mělo krásně. Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku, na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově, na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích v ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
2: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: 6 hodin 10 minut, vaše prázdninová Hana je skvěle naladěná taky na začátku 35. týdne tohoto roku. No, tento týden nás na Moravě nečeká žádné tropické saunové počasí, například dneska pohodových přívětivých slunečních 24 stupňů. Počasí nám hraje do karet a to další si ovlivníme sami. Domluveno. Za chvilku budeme v našem kalendáři riskovat, zajedeme do Bradavic a zaspomínáme taky na Kerryho Mahonyho. Víte, kdo to je?
1: Rádio Hana a ranní topka. Vaše ráno, naše energie.

0: Dobře víte, že naladěním našeho rádia Hana jste si vybrali den plný hudby, den plný informací, taky den plný dobré nálady, kterou prostřednictvím našich FM vysílačů hrajeme pro Moravu a přes online přehrávač na webu rádio Hana.cz, také pro celý svět. Dobré pondělní ráno, 6 hodin, 18 minut. Dopravní centrála rádia Hana pro vás odhaluje ranní policejní hlídky na D1, také v Boskovicích. Na daná místa se podíváme, bezpečný provoz spolu posilníme kolem 6:30 a předtím pro vás vybíráme to nejlepší z dnešního kalendária.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Nový týden, pondělí 24. srpna, přesně za 4 měsíce je tu Ježíšek, kdyby náhodou. A svátek slaví každý Bartoloměj, vše nejlepší. A kdo spoukává svíčky na narozeninovém dortu? Moderátor Jan Rosák, kterého známe mimo jiné z legendárního pořadu Riskuj.
2: Příjemné soutěžní odpoledne, dámy a pánové, vám všem příznivcům zdravě přiměřeného riskování.
0: Také francouzský hudebník Jean-Michel Jarre a herec Steve Guttenberg z komediální série Policejní akademie.
3: Vaše jméno, kadete?
4: Tom Snoval, pane.
3: Bydlíte blízko?
4: Ne, pane.
3: Vaše telefonní číslo?
5: Jméno.
3: Mahony, pane.
5: Hned se zařaď, Mahony.
0: A slaví také Ron Weasley, tedy herec Rupert Grint, nejlepší kámoš Harryho Pottera.
6: Já se jmenuji Ron Weasley.
0: Dnešek je i národním dnem vaflí. Dáte si? 24. srpen plný chutí přeje vaše věrné moravské rádio.

0: Český výběr. Legenda, která psala historii české rockové scény. Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti. Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu. Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
2: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí. Skonto na
4: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Vyhrajte s Extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
8: Rádio Haná.
9: Přejeme

0: Pondělí ráno s Rádem Hana, také s Billym Joelem. 24. srpen je tady, hrajeme všem, kteří už jsou 100% probuzení a taky těm, co to jenom předvádí. Po půl sedmé se u nás předvede náš rádiový astrolog, který potvrdí, že tento týden může být pro někoho ve znamení trošku organizačního chaosu a příprav na školu. Poslouchejte dál. A teď v 6.29 jsme v kontaktu s naším meteocentrem. Jak dneska bude? Bude slunečno a žádné velké vedro. Skvělý, pohodový letní den. Ranní teploty pro Olomouc, Přerov i Valmez 8 až 10 stupňů, přes den jasno nebo polojasno a 22 až 24.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, také z Boskovicka anebo z Prostějova. Víme, jak se jezdí tady i v pondělí ráno. V Olomouci máme pořád mírně omezený provoz na Pražské ulici na výjezdu na Mohelnici. Křižovatka s Erenburgovkou má být oficiálně hotová za necelé 3 týdny 10. září. Ranní policejní hlídky se teď na bezpečný provoz zaměřují na příjezdu od Boskovic do Mladkova, také na kraji Prostějova za Zimákem na Kostelecké ulici a hlídají i na 264. kilometru D1 u Hulína ve směru na Brno. V pondělí spolu a v pohodě vyhneme se pokutě i nehodě.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Ráno je top.

0: Na rovinu, dobře nás znáte, jsme tady pro vás i v pondělí ráno, na nic si nehrajeme, prostě hrajeme nejlepší hudební výběr na rádiu Hana, se na vás už za pár vteřin těší Walk the Moon, Shut Up and Dance, nebo také Mňága a Ždorp, Nejlíbím bylo, tyhle hity milujeme. Po 6:45 poznáme ranní výherní song italského léta rádia Hana, Luxusní pobyt v italském Bergamu, někdo z vás získá už příští týden. A teď v 6:38 je čas zpracovat další hvězdné tipy a rady našeho rádiového astrologa.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Prázdniny se blíží do finále a na našem rádiu se díváme do hvězd s astrologem Tondou Baudyšem. Tondo, ahoj, jaký bude poslední celý prázdninový týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. No takom ten konec prázdnin, tam už slunce se nasouvá do znamení Panny a to je předzvěst pracovních záležitostí i určitý organizační chaos s tím související, který je vidět zejména pátek a v sobotu, kdy Merkur a slunce vytváří kvadrát na Uran, jo, tam lidé něco doma jako předělávají nebo nějaký velmi organizačně komplikovaný cesty se můžou lidem dít a i takový ty renonci, jako ty tahy z jižní Evropy uspaný nebo na letištích trochu chaos, jo, to je tu velice jako předvídatelný.
0: Dobře, počítáme s tím, že plno lidí se bude samozřejmě vracet z dovolené, to je pro konec srpna tak nějak typické, očekávané, ale já na tobě vidím, že ty nám ještě něco chceš říct.
2: No hele, nerad přiznávám, že zejména pátek a sobota mi připadají být nervově hodně jako zranitelný, přetížený. Střečkovat netrpělivost, nevhodná slova, lidi podrážděný z toho, že končí léto, zase do práce, děti chaos, jo, takže ten, kdo si uchová tu nervovou rovnováhu tenhle víkend, tak je z mého hlediska vítěz.
0: Léto pomalu končí, ale podráždění být v žádném případě nemusíme. Návraty z dovolené i přípravy do školy zvládneme spolu, v pohodě, věřte mi. Jsme s vámi a taky s Antonínem Baudyšem, náš rádiový astrolog, u nás mluví každé pondělí.
2: Moc zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
5: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
6: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
5: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
6: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
5: Vstupenky na smsticket.cz.
6: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
7: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
8: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
9: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
8: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
7: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
8: No, to určitě.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
11: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
12: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
13: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
14: Rádio Haná.
15: Přejeme pondělí na jedničku.

0: 6 hodin a 49 minut. Bez vás bychom vysílali zbytečně. Rádio Haná je také v pondělí stvořeno pro vaši letní prázdninovou pohodu. A jsme tady i proto, abychom vám posílali cenu za cenou.
1: Italské léto na Hané.
0: My jsme v italském letě Rádia Haná už rozdali desítky cen, baví v nás tom. Rozdali jsme balení kvalitních káv, křupavých těstovin i voňavých italských sírů. A to nejlepší se stane příští týden. Někdo z vás získá luxusní pobyt v italském Bergamu. Je to historické město obklopené mohutnými benátskými hradbami, zapsanými na seznam UNESCO. A uličkami Bergama se s námi zdarma budete procházet, možná právě vy. Říkáte si, jak na to, co musím udělat? Víte si dnešní ranní soutěžní italský song. Jakmile vám tohle bude hrát, volejte studiovou linku Rádia Haná. Okamžitě vyhrajete balík neodolatelné italské kávy pro lepší ráno. A možná příští týden zavoláme právě vám a řekneme vám důležitou větu. Jedete s Rádiem Haná do Bergama. A právě tam vás může poslat tento dojemný hit od Ricky Poveri. Ze začátku 80. Je to italská písnička o člověku, který je sám doma, myslí na svou lásku, cítí, že ten vztah se pomaličku rozpadá, ale přece jen má ještě jistřičku naděje, že není pozdě všechno zachránit. Takže jakmile vám dneska pustíme tohle, jednou z nejoblíbenějších italských skladeb Ricky Poveri, jmenuje se to Come Vorrei, tak v ten okamžik volejte a vyhrajte. Moc se na vás těšíme.
1: Rádio Haná a ranní topka. Vaše

0: Álvaro Soler, La Liberta na vlnách Rádia Hana, 24. srpen, 6 hodin 56 minut. Přejeme bezchybné pondělí ráno všem olomoučákům. Zdravíme také u Ničeho, Chlitovel, Hranice nebo Letovice. Pozdraví letí i našim kamarádům do divadla Tramtárie. Těm se podařil husarský kousek. Během 13 dní jejich festivalu olomoucké nejen Shakespeareovské léto je pod širým nebem vidělo přes 5000 diváků. To je jejich historicky nejvyšší návštěvnost, takže my máme velkou radost a s potěšením ji posíláme dál.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Stejně jako další ranní hity na vlnách Rádia Hana po 7. hodině. Činesky, Martin Garrix. A už po zprávách možná také italské léto. Rádia Hana, come vore. 6.57, Tomáš Gottwald a nové zprávy. Dobré a příjemné ráno. Hezké probuzení vám všem.
2: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
3: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
4: Bude 7 hodin.
5: Hezké ráno.
4: Zprávy Rádia Hana.
6: Neseme vám zprávy. Dnes je pondělí, 24. srpna. Pochodová a populární hudba rozezní Centrum Olomouce. Ve čtvrtek tu začne Mezinárodní festival vojenských hudeb. Přinese 3 dny hudebního programu. Na náměstí se představí orchestry z Česka, Maďarska, Polska, Chorvatska nebo Bulharska.
7: Prostějovsko aktuálně.
6: Tragická nehoda na čtyřkolce na Prostějovsku. 42-letý řidič u Suchdolu na lesní cestě nezvládl zatáčku, narazil do stromu a s převráceným strojem spadl do potoka. Oznámení o nálezu těla policie přijala v sobotu. Z vody můžeme cítit plyn, a to u velké, u hranic. Dnes tu začne 5denní vypouštění vody z plynovodu po inspekci zařízení GasNet. I když bude voda cítit plynem, je nezávadná a neohrozí říční život, píše o tom web Hranic. Návrat EET se blíží. Podle průzkumu Global Payments o jejím spuštění od začátku příštího roku ví 9 z 10 českých podnikatelů. V průzkumu taky 1/3 podnikatelů uvedla, že nemá o změně dost informací. Technické přípravy na EET už začaly. Finanční správa už zpřístupnila vývojařům testovací prostředí. Elektronická evidence tržeb má narovnat podnikatelské prostředí a usnadnit každodenní provoz podniků, píší o tom Novinky.cz.
4: Sport.
6: České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně utrpěly ve skupině B první porážku. Padly s obhájkyněmi stříbra Srbkami 1-3 na sety. V tabulce klesly na 2. místo za Srbsko.
8: Samozřejmě jsme věděli, že Srbky jsou strašně silný tým a chtěli jsme s nima poměřit síly a ukázat to nejlepší, co umíme. Myslím si, že první na začátku se nám to hodně povedlo. 3. set byl taky v naší režii. Bohužel to nedokážeme držet zatím dostatečně dlouho na to, aby se s nima mohli držet krok třeba do 5. setu.
6: Komentovala zápas univerzálka Monika Brancuská.
4: Počasí.
0: Zajímá vás počasí na celý pracovní týden? Pak ze Selte Radio víme, jak bude. Dnes jasno anebo polojasno, 22 až 24 stupňů. Zítra i ve středu oblačno anebo polojasno, 22 až 26. Ve čtvrtek jasno nebo polojasno, 28 stupňů. V pátek to vypadá na vysokou oblačnost a 29 stupňů Celsia.
9: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
4: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, také z Boskovicka anebo z Prostějova. Víme, jak se jezdí tady i v pondělí ráno. V Olomouci máme pořád mírně omezený provoz na Pražské ulici na výjezdu na Mohelnici. Křižovatka s Arenburgovkou má být oficiálně hotová za necelé 3 týdny 10. září. Ranní policejní hlídky se teď na bezpečný provoz zaměřují na příjezdu od Boskovic do Mladkova, také na kraji Prostějova za Zimákem na Kostelecké ulici a hlídají i na 264. kilometru D1 u Hulína ve směru na Brno. V pondělí spolu a v pohodě. Vyhneme se pokutě i nehodě.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Noční rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: 7 hodin 8 minut, pondělí 24. srpen na vlnách Rádia Hana. Hrajeme to, co vám na uších vidíme, také v této hodině pro vás nejlepší hudební výběr. Roxette, Martin Garrix, Survivor nebo taky Jana Kirchner. Po čtvrté 8 budou 100% horoskopy, spolehněte se přesně tak, jak to máte rádi. V letním servisu Rádia Hana po půl osmé nás čeká těžko pochopitelná věc. Letní interview s Komárem, poslouchejte dál. A teď zdravíme v 7 hodin skoro 9 minut všechny, kteří sledovali včerejší první domácí vítězství florbalistů Sigmy Olomouc, kteří fandili na Andráku a taky u televize jsme byli spolu a z výhry 3-1 Olomouc nad Pardubicemi se raduje také náš kouč Pavel Hapal. Tak ale i ten ví, že je pořád co zlepšovat. Kouči.
1: Velká spokojenost s vítězstvím, i když ten výsledek 3-1, když jsme inkasovali ten zbytečný gól, když si myslím, že jsme měli toho hradu s nulou, tak mi vypadal ten výsledek velice jednoznačně, ale nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Dlouho nám trvalo, než jsme se dostali vůbec řeknu nějakému zakončení nebo k nebezpečné situaci, to soupeřích měl víc.
0: Na každý pát svěřenci Pavla Hapala včera vyloupali Pardubičákům Terníče. A chystají se na dalšího soupeře. V sobotu večer pojede Sigma na Baník. Co myslíte, přiveze z Ostravy?

0: všichni lidé v rádiu Hana, kolegové z obchodního, účetní, technici, reportéři, naše dopravní centrála, vedení rádia a samozřejmě i my, lidé sedící za mikrofonem, vám přejeme skvostný začátek nového týdne. Jsme vaše osvědčená sehraná rádiová parta. Pondělí 24. srpen právě dneska. Svátek slaví Bartolomějové, zítra to budou Radimové, ve středu Luďkové. Dobré ráno, 7.16, k oslavám mají daleko dva kamionáci, teď mezi Šumperkem a Rýmařovem. Co se jim stalo kousek za Sobotínem, uslyšíte v dopravě rádia Hana před 7:30. A teď jsou tady další hvězdná poselství, slovo má Kvítko.
1: Hvězdy ví, rádio Hana, horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, domov je místo, kam se vždycky rádi vracíte. Býci, i kdyby vás někdo provokoval, zůstaňte nad věcí. Blíženci, možná makáte méně než jindy. No a co? Radci, pokud jde o vztahy, nespoléhejte na náhody. Lvi, buďte akční, dnešek přeje odvážným krokům. Pany, bavte se víc o tom, co je pro vás důležité. Váhy, neschovávejte se, ukažte, co umíte. Štíři, pokud možno, vyhýbejte se stresu. Střelci, nenechte nervozitu mluvit za vás. Kozorozi, objeví se člověk, kterého budete chtít lépe poznat. Vodnáři, každou šanci využijte ve svůj prospěch. A co mi ryby? Krom toho, že máme ty nejlepší argumenty, máme navíc taky intuici a poměrně dost času.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jupi, prázdniny ještě nekončí.
6: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
5: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetář.

0: 5. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
1: Vytvořenost s použitím AI.
2: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
7: To snad ne, já se na to vystu. A Kuťka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
2: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna o 19 hodin.

0: To si takhle s Janou Kirchner s Rádem Haná v pondělí 24. srpna přehazujeme stolní kalendář na další stránku a říkáme si, cože? Kdy ty prázdniny tak rychle utekly? Ano, dneska je poslední prázdninový týden, během kterého budeme samozřejmě my rodiče dětem dokupovat výbavu do školy, tušky, pastelky, pravítka, sešity, možná i nové pouzdro, možná nový batoh, nebo taky třeba tenisky na cvičení. Je 7.27, to všechno prožíváme s vámi. Poslouchejte dále ranní topku Rádia Haná, máme pro vás další top hity. Už se těší Bananarama za leta 80. nebo motorkáře James Blunt. V letním servisu Rádia Haná po půl osmé bude velké komáří interview, na to si počkejte. A předtím ranní doprava i počasí Rádia Haná. Aktuální teploty teď pro Olomouc, Prostějov, Zábřeh, také pro Letovice jsou mezi 9 a 12 stupni. Přes den 22 až 24 stupňů a jasno nebo polejasno.
1: Doprava.
0: Ranní úklid v Olomouci, policie kousek za Hanáckou metropolí a nehoda mezi Šumperkem a Rýmařovem. Víme, jak se jezdí tady i v pondělí ráno. Zdravíme technické služby do Olomouce. Dnešní ráno mají rezervované pro úklid odpadků a čištění vozovek poblíž autobusáků na ulici Rolsberská. Policie teď hlídkuje kousek za Olomoucí na výjezdu z Olšan u Prostějova na Hablov a nehoda dvou nákladňáků se teď odstraňuje mezi Šumperkem a Rýmařovem. Pozor, kousek za Sobotínem u Rudoltic. Šťastnou cestu a příjemné ráno bez nehod.
1: Rádio Haná.

0: A tohle je vaše ráno, tohle je váš den a my jsme s vámi, posloucháte Rádio Hana, 7 hodin a 38 minut. Hrajeme všem, kteří se dneska po dovolené vrací zpátky do práce a zdravíme také vás, co jste si ten dovolenkový odpočinek, relax a třeba i to cestování nechali až na teď, až na ten poslední prázdninový týden. Do vašich uší v pondělí ráno přicestují za chvilku Fool's Garden, tak Katka Marie Tichá. Po 7:45 se spojíme s naší meteocentrálou, uslyšíte, jestli to dneska bude na tričko nebo spíš na bundu a předtím se v letním servisu pustíme do něčeho, co jen tak někdo neudělá. Rozhovor s tím, co nám pije krev.
1: Rádio Hana a letní servis.
0: K létu patří koupání, cestování, opalování, grilování a bohužel taky komáři. Jednoho hanáckého komára jsme teď pozvali k mikrofonu. Říkejme mu třeba Píchal, jo? Dobře. Píchale, jak se máš?
2: Nazdar hanáci, no, lítám od rybníka k rybníku, práce nad hlavu.
0: Jasně, rozumíme. Existuje vůně, kterou fakt nesnášíte?
2: Jasné, s klukama moc nemusíme citronelu, levanduli, eukalyptus a třeba z máty se nám úplně kroutí sosáky.
0: Aha, tak když se tímhle my lidi navoníme, máme vyhráno a dáte nám pokoj?
2: No, hele, to bych zase nepřeháněl, to bych neřekl. Některé moje slabší komáří kolegy tyhle ty vůně možná můžou odradit, ale my, zkušení komáří harcovníci, my máme furt největší respekt z těch vašich normálních kvalitních repelentů.
0: To je dobré vědět. Píchale, děkujeme za rozhovor a my všichni tady ve studiu ti tleskáme za tvou odvahu. Píchale?
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
5: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
8: Ráno nahané.

0: Vaše prázdninová Hana je skvěle naladěná také právě teď, 3:45 na začátku 35. týdne tohoto roku. Ty další dny nás na Moravě nečeká žádné tropické saunové počasí, například dneska přívětivých slunečných 24 stupňů Celsia. Takže ráno na cestou do práce se nám hodí mikina nebo bunda, ranní teploty kolem 10-11 stupňů Celsia, přes den to bude na tričko s krátkým. Počasí nám hraje do karet. A to další, to si ovlivníme sami. Domluveno. Za chvilku aktuální zprávy s Tomášem Gottwaldem na vlnách Rádia Haná. Jak od nás víte, olomoucká Sigma slaví třetí výhru v řadě a také víme, o čem se mluví v zábřehu. A řekneme to i vám. Buďte s námi. Dobré ráno. Imagine Dragons.
1: Ranní topka Rádia Haná a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: V 90. tahle kabla pobláznila svou domácí Británii a šílel po ní taky celý svět. Teď už to jsou sympatické maminy na rádiu hra Spice Girls a jejich Stop z roku 1997. Tenhle refrén údajně Gary Halliwell napsala v posteli. Co to vlastně znamená, ta stopka? Není to stopka na silnici, není to stopka taková ta červená, ta dopravní značka. Není to o stopce ve vztahu, je to o stopce v pracovní honičce. Takže tohle je písnička pro všechny workoholiky, kteří se v práci neumí zastavit. Jste to právě vy?
1: Hit za hitem. Hit za hitem. We're
0: going. My nezastavujeme na vlnách Rádia Hana. Další prázdninové pondělí po 8. hodině. Hendrix, Golden a Naka. A mám pocit, že se velmi brzy ozve dnešní raní a soutěžní hit italského letáryky povede. Buďte u telefonu a zahrajte si s námi italské léto. Tomáš Gotovaldy, jaké jsou nové zprávy?
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Jdeme na další zprávy. Je pondělí 24. srpna. Chlapec jde k soudu kvůli vraždě. Před Olomouckým krajským soudem dnes stane mladistvý, obžalovaný z brutální vraždy 57-letého muže z ubytovny v Zábřeze. Svou oběť si loni v říjnu vybral náhodně, aby si vybil vztek. Rozdupal muže hlavu. Kvůli věku chlapci za čin hrozí maximálně 10 let vězení. Pokud prohlásí vinu, vynese soudce rozsudek ještě během dne. Samotné jednání je neveřejné. Veřejné bude až závěrečné vyhlášení rozsudku.
3: Zábřeh aktuálně.
4: Dlouhé roky chátrající rozestavěná Kafkova vila v centru Zábřeha se může dočkat dokončení. Noví majitelé řeší nutnou administrativu z úřady a mají vůli dům co nejdřív zprovoznit a zlepšit tak lokalitu, píše o tom Deník. To je překvapení. V Městském muzeu v České Třebové objevili vzácnou 400 let starou sošku Jezulátka ze slonoviny. Zapomenuté dílo, které zřejmě pochází ze stejné dílny jako slavné salzburské Jezulátko, můžeme nyní spatřit v kostele svatého Jakuba.
2: Sport.
4: Třetí výhra v řadě a aktuálně třetí místo v tabulce první fotbalové ligy. To je výkon Signy Olomouc po uplynulém víkendu. Hanáci po výhře nad Brnem a Uherským Hradištěm doma přemohli Pardubice 3-1.
5: Nakonec i zklamání z toho inkasovaného gólu, že to neskončilo 3-0 jednoznačně, ale my jsme si jednoznačně šli za třema bodama a to se povedlo a je jedno jakou cestou, když to řeknu blbě, a jak říkám, šli jsme si za třema bodama, to byl jediný náš cíl.
4: Řekl střelec prvního gólu olomoucký Dominik Janošek.
2: Počasí.
0: Počasí na tento pracovní týden nemusíte složitě luštit v mobilních aplikacích. Máte nás? Víme, jak bude. Dnes teploty 22 až 24, jasno a nebo polojasno. Zítra a také ve středu teploty mezi 22 až 26 stupni, oblačno nebo polojasno. Ve čtvrtek to vypadá na jasno a nebo polojasno, 28 stupňů. V pátek předběžně vysoká oblačnost, teploty kolem 29 stupňů. Ranní úklid v Olomouci, policie kousek za hanáckou metropolí a nehoda mezi Šumperkem a Rýmařovem. Víme, jak se jezdí tady i v pondělí ráno. Zdravíme technické služby do Olomouce. Dnešní ráno mají rezervované pro úklid odpadků a čištění vozovek poblíž autobusáků na ulici Rolsberská. Policie teď hlídkuje kousek za Olomoucí na výjezdu z Olšan u Prostějova na Havlov a nehoda dvou nákladňáků se teď odstraňuje mezi Šumperkem a Rýmařovem. Pozor, kousek za Sobotínem u Rudoltic. Šťastnou cestu a příjemnou ráno bez nehod.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: 8 hodin 6 minut, dobré ráno, je pondělí 24. srpna, bez vás bychom vysílali zbytečně. Radio Haná je stvořeno pro vaši letní pohodu a taky proto, abychom vám posílali cenu za cenou. V italském létě Rádia Haná jsme vám už rozdali desítky cen, balení kvalitních káv, křupavých těstovin i voňavých sírů a to nejlepší se stane příští týden. Někdo z vás získá luxusní pobyt v italském Bergamu. Je to historické město obklopené mohutnými hradbami zapsanými na seznamu UNESCO a uličkami Bergama se s námi zdarma budete možná procházet právě vy. Otázka zní, jak na to? Máte za úkol chytit si dnešní ranní soutěžní song. Jakmile vám tohle pustíme, tak musíte volat studiovou linku Rádia Haná, okamžitě vyhrajete balík neodolatelné italské kávy a možná příští týden zavoláme právě vám a řekneme vám důležitou větu. No, možná to nebude ani věta, budou to prostá tři slova. Jedete do Bergama. Doufám, že tohle uslyšíte. A právě do Bergama vás může poslat tenhle ten dojemný hit. Ricky a Poveri. Rok 81. Tohle je písnička o člověku, který je sám doma. Je mu tak nějak smutno, myslí na svou lásku. Cítí, že ten vztah se rozpadá, pomaličku končí, ale přece jen ještě má jiskřičku naděje, že není všechno pozdě zachránit. O tom je písnička Come Vorrei. My jsme připraveni, co vy? Už máte telefon v ruce?
1: Radio Haná, soutěž! Volejte studio 585 22 55 88.

0: 8 hodin, 11 minut, Come Vore a Ricky and Povery v italském létě na vlnách Radia Hana. Právě teď jdeme soutěžit na lince Denis z Moravské Huzové.
1: Italské léto na Hané.
0: Denisi, dobré ráno přejím.
2: Dobré ráno.
0: Jaký byl víkend? Takhle po pondělku, při pondělku, jak to hodnotíte, co bylo v sobotu, v neděli?
2: Byl pracovní samozřejmě a znovu nastal pondělek a jsme zase zpátky.
0: Váš nejlepší prázdninový zážitek, až budete vzpomínat na prázdniny na léto 2026, co si myslíte, že se vám vybaví?
2: Tak taková dovolenka s dětskama bylo, to jsme byli plešné, takže takový zážitek tam byl dětskama perfekt.
0: Takže tady po Moravě jste si projezdili, příroda, památky, zoo, vy tady u nás taky pěkně, že jo? Super zážitek je také výhra na rádiu Hana Denisi. Vy právě teď vyhráváte balík pravé italské kávy a příští týden možná zavoláme právě vám, že vyhráváte luxusní pobyt v italském Bergamu. Tak uvidíme, já vám gratuluju za rádio Hana.
2: Já taky, já moc krát děkuju.
0: Zachovejte nám přízeň a jsme v kontaktu, zase si zavoláme, dobře?
2: Ano.
0: Naslyšenou.
2: Tak dějte se.
1: Nastartujte ráno s prémiovou italskou kávou Ravazio. Tahle rodinná pražírna z Bergama s tradicí od roku 1940 nově otevřela e-shop pro koncové zákazníky. Chcete balíček plný intenzivního aroma domů do kuchyně? Jděte na ravaziocafe.cz, zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd. Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a

0: Pink má na vlnách Rádia Haná dospíváno. Naladěním našeho rádia se si vybrali den plný hudby, informací a také dobré nálady, kterou prostřednictvím našich FM vysílačů hrajeme pro Moravu a přes online přehrávač na webu radiohana.cz, také pro celý svět. Dobré ráno, je 8.20. Dopravní centrála Rádia Haná pro vás odhaluje dneska policejní ranní hlídky. Jednak v okolí Olomouce, také u Černé hory, na ta konkrétní místa se podíváme. Bezpečný provoz spolu posilníme kolem 8:30 a teď pro vás vybíráme to nejlepší z dnešního kalendária.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Nový týden, pondělí 24. srpna, přesně za 4 měsíce je tu Ježíšek, kdyby náhodou. A svátek slaví každý Bartoloměj. Vše nejlepší. A kdo spoukává?

0: Je i národním dnem vaflí. Dáte si? 24. srpen plný chutí přeje vaše věrné Moravské rádio.
1: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná. Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
2: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
4: Luskni CZ.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
6: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: www.vojenskyhudebnyplus.cc.
1: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším, mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
6: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
7: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
8: Radio Haná.
9: Nejlepší

0: tohle pořád funguje, tyhle hity pořád zbožňujeme. 70. BG Stand Live, pondělí ráno s rádem Haná, 24. srpen, hrajeme všem k ranní kávě, ke snídani, na stavbu, do skladu, do obchodu, taky na moravské benzínky. Je 8.29, po půl deváté dorazí náš rádiový astrolog, který potvrdí, že tento týden může být pro někoho ve znamení organizačního chaosu a příprav s dětmi na školu, tak nás poslouchejte dál a teď jsme v kontaktu s naším meteocentrem. Jak dneska bude, chystá se slunečno, žádné velké vedro, skvělý pohodový den. Ranní teploty teď pro Olomouc, Konici i Hulín 11 až 14 stupňů, přes den 22 až 24 a jasno nebo polojasno.
1: Doprava.
0: Policie u Olomouce, také u Černé hory a ve Vyškově bouračka. Víme, jak se jezdí tady. Policie pomáhá a chrání na 290. kilometru dálnice z Lipníku na Olomouc u Velkého újezdu, také na 253. kilometru dálnice mezi Mohelnicí a Olomoucí u Unčovic, nebo mezi Černou horou a Žernovníkem. A pozor na bouračku ve Vyškově, ulice Brněnská naproti základní škole, jsou v sobě dva osobáky. V pondělí spolu a v pohodě vyhneme se pokutě i nehodě.
1: Rádio Haná.

0: Taková pondělní ranní jízda s Bon Jovem, Living on the Prayer, tohle zbožňujeme. Na rovinu, dobře nás znáte, jsme tady pro vás v pondělí ráno, na nic si nehrajeme, prostě hrajeme váš oblíbený nejlepší hudební výběr. Těší se na vás za chvilku hymn, taky Michal Hruza. Po 8:45 si s námi zavysílá segmánský kouč Pavel Hapal, se kterým zhodnotíme včerejší první domácí výhru v nové sezóně na Andrově stadionu. No a teď 7 minut po 8:30 je čas zpracovat další hvězdné tipy a rady našeho rádiového astrologa.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Prázdniny se blíží do finále a na našem rádiu se díváme do hvězd s astrologem Tondou Baudyšem. Tondo, ahoj, jaký bude poslední celý prázdninový týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. No tak on ten konec prázdnin, tam už slunce se nasouvá do znamení Panny a to je předzvěst pracovních záležitostí i určitý organizační chaos s tím související, který je vidět zejména pátek a v sobotu, kdy Merkur a slunce vytváří kvadrát na Uran, jo, tam lidé něco doma jako předělávají nebo nějaký velmi organizačně komplikovaný cesty se můžou lidem dít a i takový ty renonci, jako ty tahy z jižní Evropy uspaný nebo na letištích trochu chaos, jo, to je tu velice jako předvídatelný.
0: Dobře, počítáme s tím, že plno lidí se bude samozřejmě vracet z dovolené, to je pro konec srpna tak nějak typické, očekávané, ale já na tobě vidím, že ty nám ještě něco chceš říct.
2: No hele, nerad přiznávám, že zejména pátek a sobota mi připadají být nervově hodně jako zranitelný, přetížený. Střečkovat netrpělivost, nevhodná slova, lidi podrážděný z toho, že končí léto, zase do práce, děti chaos, jo, takže ten, kdo si uchová tu nervovou rovnováhu tenhle víkend, tak je z mého hlediska vítěz.
0: Léto pomalu končí, ale podráždění být v žádném případě nemusíme. Návraty z dovolené i přípravy do školy zvládneme spolu, v pohodě, věřte mi. Jsme s vámi a taky s Antonínem Baudyšem, náš rádiový astrolog, u nás mluví každé pondělí.
2: Moc zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.

0: Do vysílání Rádia Hana se připojuje také kapela Hym, a to doslova jejich Join Me, minuta po 8:45. Pondělí 24. srpen na Rádiu Hana hrajeme to, co vám na uších vidíme. Ještě před dalšími zprávami, ve kterých třeba zjistíme, co nás Moraváky, co nás Čechy baví ve volném čase, tak ještě předtím si dáme Michaela Jacksona, také zpěváka Sombra, potom se všechno přeorientuje na 80. procházku pamětí. A teď, jak jsme slíbili, zdravíme všechny, kteří sledovali včerejší první domácí vítězství fotbalistů Sigmy Olomouc v téhleté sezóně. Na Andráku a nebo u televize jsme byli s vámi z výhry 3-1 nad Pardubicemi. Se raduje taky kouč Pavel Hapal, ale ten ví, že je pořád co zlepšovat. Kouči?
1: Velká spokojenost s vítězstvím, i když ten výsledek 3-1, když jsme inkasovali ten zbytečný gól, když si myslím, že jsme měli to dohradu s nulou, tak mi vypadal ten výsledek velice jednoznačně, ale nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Dlouho nám trvalo, než jsme se dostali vůbec řeknu nějakému zakončení nebo k nebezpečné situaci, to soupeřích měl víc.
0: Svěřenci Pavla Hapala včera nakonec rozkousali Pardubičákům jejich Perníček, vyhráli 3-1 a chystají se na dalšího soupeře. V sobotu večer jedou na Baník. Co myslíte, přivezeme z Ostravy bod? Sigmáci, Olomoučáci, Moraváci, hezké ráno přejeme.

0: Tohle je pro vás Zomber na vlnách Rádia Haná v 8.54. Všichni lidé v budově i mimo ní, všichni, kteří jsme tady pro vás na Rádiu Haná, tady kolegové z obchodního, taky účetní, technici, reportéři Rádia Haná, naše dopravní centrála, vedení rádia a samozřejmě i my lidé sedící ve studiu za mikrofonem vám přejeme skvostný začátek nejenom nového dne, ale i nového týdne. Jsme vaše osvědčená sehraná rádiová parta, ke které se dneska v této hodině před pár minutami připojil i Denis z Moravské Huzové. Denisi, dobré ráno.
1: Čau, tady je Denis z Moravské Huzové, vyhrál jsem italskou kávu, možná vyhrál i dovolenou.
0: Ano, uvidíme, jak to dopadne. Denis je dnešní ranní výherce italského léta Rádia Haná, také s námi mezi 6 a 9 hodinou vysílal trenér Sigmy Pavel Hapal. Hodnotili jsme včerejší večerní vítězství nad Pardubicemi na Andráku 3-1. V letním servisu jsme si užili interview s Komárem a součástí dnešní ranní topky mezi 6 a 9 byl taky astrolog Tonda Baudyš. Po 9. hodině hity a vzpomínky z jednoho roku opět začneme naši hudební hru s iniciály PP.

0: aby nám nikdo nezáviděl italské léto, tak něm vyhrajte taky. Další soutěžní song italského léta se může ozvat kdykoliv na rádiu Hana, obstarají ho Eros Ramazzotti. A ty na Tarn, Cosa della Vita. Teď nové zprávy, 8.55, hezké dopoledne vám všem.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Bude 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Posloucháte zprávy. Velké rozloučení s prázdninami chystá na zítra město Olomouc. Na Horním náměstí nás bude čekat odpoledne plné soutěží, atrakcí a akčních ukázek práce hasičů i policistů. Pro děti tu bude velký zábavný program. Možná by se vám hodil divadelní kostým. Moravské divadlo Olomouc poprvé v historii rozprodá své nepotřebné kostýmy. Pro zájemce připravilo zhruba 4,5 tisíce kusů oděvů. Výprodej je v plánu tento čtvrtek a pátek ve skladu v Holické ulici. Nový most nám vzniká na třídě 1. máje v Hranicích. Práce jdou podle plánu. V současné době probíhá armování a betonáž u obou opěr mostu. Pokud vše půjde jak má, tak se most otevře pro dopravu 17. prosince. Co nás baví ve volném čase? Je to turistika. Té se věnuje polovina lidí v České republice. Výzkum Generali navíc zjistil, že 2 z 5 lidí dokonce vyráží na výlety několikrát do měsíce. Lákají nás hlavně památky a příroda.
3: Sport.
4: Elitní česká sprinterka Lou Manuel zazářila na atletickém mítinku Diamantové ligy v Polsku. Vyhrála závod na 300 metrů časem 35 sekund 76 setin a vytvořila nový český rekord. A jako první česká atletka zaběhla 300 pod 36 vteřin.
3: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i v pondělí.

0: počasí.
1: Zajímá vás počasí na celý pracovní týden? Pak ze Selte Radio víme, jak bude. Dnes jasno anebo polojasno 22 až 24 stupňů. Zítra i ve středu oblačno anebo polojasno 22 až 26. Ve čtvrtek jasno nebo polojasno 28 stupňů. V pátek to vypadá na vysokou oblačnost a 29 stupňů Celsia.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
1: Policie u Olomouce, také u Černé hory a ve Vyškově bouračka. Víme, jak se jezdí tady. Policie pomáhá a chrání na 290. kilometru dálnice z Lipníku na Olomouc u Velkého újezdu, také na 253. kilometru dálnice mezi Mohelnicí a Olomoucí u Unčovic, nebo mezi Černou horou a Žernovníkem. A pozor na bouračku ve Vyškově, ulice Brněnská naproti základní škole jsou v sobě dva osobáky. V pondělí spolu a v pohodě vyhneme se pokutě i nehodě.
0: Rádio Hana.

0: Single for True Colors. 9 hodin, 6 minut. My jsme připraveni, Macovi. Tady je Procházka pamětí.
1: Radio Hana.
2: Procházka pamětí.
0: Každé všední dopoledne si troufáme hrát výhradně hity z jednoho roku. Dneska 80. V této hodině navštívíme jednu malebnou filmovou vesničku. Zazpomínáme na poslední koncert Freddieho Mercuryho s kapelou Queen a z našeho hudebního trezoru vytáhneme 80kové poklady od Vaša Patejdla. Budou samozřejmě také Queen, Elton John, Madonna, Starship, Modern Tolkien a další a další. Tak co máte představu, do kterého roku nás Procházka pamětí vrací dnes? Hrajeme.

0: Rádio Hana.
1: Procházka pamětí.
0: Milujeme osmdesátky.
2: Agnes je moja.

Tohle už je klasika po těch letech. Přejeme vám skvělé 80-kové dopoledne s Procházkou pamětí Rádia Hana. Vracíme se do roku, kdy Queeni v Anglii odehráli poslední koncert svého Magic Tour. Taky proto hrajeme jejich Kind of Magic. V rámci toho posledního koncertu v Anglii, v rámci toho turné, přes 120 tisíc fanoušků na vlastní oči viděli poslední show v původní sestavě s Freddie Mercurym. Freddie na sobě bílo-žluté kalhoty, žlutý nátělník, a takhle se Freddie Mercury tehdy rozespívával v šatně.

0: No ale co je lepší, takhle potom rozespíval celý dav. 120 tisíc lidí. Tady je poslední společný koncert kapely Queen s Freddiem Mercurym ve Velké Británii. To je důležitá indicie dnešní procházky pamětí, stejně jako tahle ta filmová ukázka.
1: Jste se zase kochal, že jo, pane doktor?
0: Z jaké české komedie to známe? Na samotě u lesa? Vesničková středisková nebo Slunce seno? I tyhle zkostné filmové vzpomínky oživíme po půl desáté a hrát nám u toho bude Elton John, Madonna nebo taky Modern Talking. Ladíte procházku pamětí, jsme tady s vámi. A mezi devátou a mezi devátou a desátou hodinou hrajeme výhradně hity z jednoho osmdesátkového roku. Už ho poznáváte?
2: Radio Hana a procházka pamětí.

0: Wave.cz. Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
1: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
0: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Haná úplně nejdéle.
2: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
0: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
2: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: 5 nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Klaudius Kryšpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
5: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
8: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
7: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
0: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální

0: tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket extra renty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 tisíc. Extra renta od Olvinu.
1: Rádio Hana, Procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Bezkonkurenčně nejoblíbenější vzpomínko vášho moravského eteru, to je Procházka paměti Rádia Haná. Celou hodinu se vracíme do 80. Tehdy německý Modern Talken dobývají evropské hitparády se songem Atlantis is Calling a v létě má v československých kinech premiéru tahle úžasná komedie. Poznáváte?
1: Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktor?
2: On to snad nemá brzdy, nebo co?
3: Před bouřkou, když klesne tlak, tak to se mnou umře.
2: No to já taky, co tam máš dál?
0: Jak se to jmenuje? Za A. Na samotě u lesa. Za B. Vesničko má střediskova. Za C. Slunce seno.
2: To je dobrý. Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle. Na funkci to nebude mít vliv.
4: To je jako na funkci rostlináře, jo?
2: No to už vůbec ne.
0: Tak samozřejmě Bčko je správná odpověď, vesničko má středisková. Možná nevíte, že původně bylo plánováno to, že pana Pávka měl hrát Petr Nárožný, Otíka měl hrát Václav Vidra. Vesnička má středisková se natáčela v Křečovicích na Benešovsku z Olomouce zhruba 3 hodinky cesty po D1 směrem na Prahu. A že to filmaři neměli vůbec jednoduché, potvrzuje jedna z obyvatelek Křečovic, paní Jaroslava. Má slovo, Jaroslavo.
5: Oni přijeli v dubnu, to byla ještě strašná zima. A teďkon padal takovej dešť se sněhem, no bylo to hrozný. Já jim vařila čaj s rumem, všichni zmrzlí, jo.
0: Tak taková je také Procházka paměti v tom též roce, kdy má v československých kinech premiéru komedie Vesničko má středisková. Na plátnech vidělo přes 4,5 milionu diváků. Tak zpěvačka Sandra zpívá své libozvučné In the Heat of the Night. Tohle to zahrajeme pro vás v Procházce paměti, co nevidět. Hity z jednoho roku, celou hodinu poznáváte.
6: Rádio Haná a Procházka paměti.
7: Vracíme vaše vzpomínky.
6: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Radio Haná.
7: Jsme online na radiohana.cz.
8: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce. Praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
9: Profesore, zas ten váš Olprán.
10: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
9: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
10: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
11: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
12: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
13: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
14: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
15: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tania Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
7: Rádio Haná, Procházka paměti.
6: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Midnight Lady. Na vlnách Rádia Hana nenecháváme nic náhodě. A taky nad dnešním playlistem Procházky pamětí, abychom řekli pravdu, jsme opravdu dlouho přemýšleli, s kolegy jsme se bavili o tom, že by bylo super takhle po víkendu na začátku týdne si pustit i tuhletu klasiku, romantika, Midnight Lady od Chrisa Normana. Komu bude patřit závěr? Přece kapele Eurythmics, dáme si jejich Turn in My Side. Víte, co to znamená? To ono, Turn in My Side. Je to, když to řekneme jednoduše, anglické označení člověka, který má pořád větší problém. No a čas od času mu taky nemůžete věřit, protože Kelži taky nemá daleko. O tom je písnička, která Eurythmics na albu Revenge zdobí poprvé. Ve kterém roce? Co myslíte? Odpověď pro vás právě teď. Eurythmics, Turn in My Side. Na závěr Procházky pamětí. Dobrý den.
1: Rádio Hana a Procházka pamětí. Dnes je to rok?

0: každé dopoledne volíme jiný rok, jiné hity, jiné nápovědy. Tohle je Procházka pamětí Rádia Hana. No a před 10. hodinou už zdravíme Martinu Kvítko. Hezké dopoledne.
1: Zdravím všechny. 80ková Procházka pamětí se vším všudy.
0: Dneska tedy tím pádem i jedna nezapomenutelná československá komedie. Poznáváte podle tady téhleté hudby?
1: Takhle, uděláme ještě jednu nápovědu.
0: No.
1: Otiku řekni rohlík.
0: Ohlík.
1: Otiku řekni pivo. No pivo.
0: Pivo, pivo.
1: Jediná dvě česká slova. Jediná dvě česká slova, která se Otík, jako maďarský herec Jánoš Bán, naučil česky a také to plně využil. Takže já bych řekla, 100% využil český slovníček v tomhletom filmu, v téhleté komedii.
0: Ano, tak dneska Vesničková středisková, vracíme se do roku, kdy má o prázdninách premiéru v československých kinech. Taky jsme si hlavně řekli, že pana Pávka měl hrát původně Petr Nárožný, Otíka měl hrát Václav Vidra. Nakonec je to teda jinak. A také jsme zazpomínali na poslední společný koncert kapely Queen a Freddieho Mercuryho. Zazpomínali jsme na to, jak Freddie Mercury z Queeny rozespíval 120 000 lidí ve Velké Británii. A tak dál a tak dál. Takže dneska jsme si hezky prospěvovali to nejlepší z jednoho roku.
1: Byl to rok 1986. Hit za

0: Jak máte takové pondělí dopoledne, jaké sami chcete, přeje celý rádiový tým vaší Hané. 9.57, Tomáš Gottwalda zprávy.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u dalších zpráv. Jdeme do našeho regionu. Studentské bydlení v Olomouci je stále nákladnější. Nabídky nájmů v nových bytech v Olomouci jsou až o 13% dražší než na začátku prázdnin. Je to největší skok mezi tuzemskými univerzitními městy. Jednolůžkový pokoj vyjde i na 9 000 měsíčně, píše Deník.
2: Prostějov aktuálně.
3: Basket si budeme moci zahrát na ulici v Prostějově. Na okružní ulici brzy vyroste nové streetballové hřiště. Je jedním z projektů, které si vybrali sami Prostějované v rámci participativního rozpočtu. Podrobnosti má webreport.cz.
2: Kroměříž aktuálně.
3: Nový zvuk nám vylepší filmový zážitek v kině Nad Sklepí v Kroměříži. Město tu nechá vyměnit více než 20 let staré ozvučení. Kino je kvůli tomu ode dneška do 10. září mimo provoz. Promítat se má zase od 11. září.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Stát si chce opět půjčit od lidí. Od dneška si znovu můžeme objednat státní dluhopisy. Druhá emise dluhopisů je k dispozici přes elektronický majetkový účet nebo na pobočkách ČSOB. Objednávky lze provést do 4. října. Tříměsíční dluhopis nabízí ministerstvo financí s úrokovou sazbou 3,75% ročně, píší o tom novinky.cz.
1: Sport.
3: Světová tour stolního tenisu se přesouvá do Olomouce. Ode dneška do pátku můžeme v Omega Centru sportu a zdraví sledovat přední světové stolní tenisty a tenistky na turnaji Feeder Olomouc. Dneškem začínají kvalifikační kola. V pozici nasazené jedničky v hlavní soutěži uvidíme 48. hráče světového žebříčku Lubomíra Jančaříka.
1: Počasí.
0: Počasí na tento pracovní týden nemusíte složitě luštit v mobilních aplikacích. Máte nás? Víme, jak bude. Dnes teploty 22 až 24, jasno a nebo polojasno. Zítra a také ve středu teploty mezi 22 až 26 stupni, oblačno nebo polojasno. Ve čtvrtek to vypadá na jasno a nebo polojasno, 28 stupňů. V pátek předběžně vysoká oblačnost, teploty kolem 29 stupňů.
1: Doprava.
0: A přes repráky zdravíme také do vašeho auta. Víme, jak se jezdí tady. Tady je blesková doprava z Olomouce, z Valmezu a nebo z Prostějova. Dopolední policejní kontroly v Olomouci na Hamerské u masokombinátu, další hlídky ve Valmezu u parku Abácie nebo v Prostějově na Konečné u Teska. A nedaleko Olomouce pozor na bouračku v Hinkově naproti hospody. Jedeme s vámi a přejeme pohodové pondělní dopoledne.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: všude, doma i v cizině. Jasně, online si nás můžete naladit na radiohana.cz. Za chvilku Kýni nebo Pet Shop Boys a ještě v téhleté hodině si povíme, co dneska třeba promítá olomoucký Metropol, anebo co nabídne letošní Mohelnický Folkfest. Tak určitě zůstaňte s námi.
1: Radio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
3: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
4: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
7: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
6: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
7: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
6: Vstupenky na smsticket.cz.
7: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
11: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
10: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i Planet.

Nahana jako vždycky nejlepší hudební výběr, s tím se počítá. Máme pro vás taky ty nejlepší tipy z našeho regionu. Víme, co se děje, víme, kam můžeme společně vyrazit.

0: a taky v autokempu celkem 40 kapel a interpretů, například Žalman, Kamelot nebo Madeleine. Budeme se těšit a ve Velké Bystřici už zítra, to znamená v úterý, jdeme na divadlo. Čeká nás Mystery, detektivní komedie Duchem proti své vůli v Bystřickém Amfíku od 19. hodiny. Tak co, zajdete taky?
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shuttle.

0: připomenout Delfína.
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
6: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
9: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

protože v neděli nám hořelo na Poděbradech u Olomouce. Podrobnosti za okamžik v našich dalších zprávách a nahané po 11. hodině dál taky ten nejlepší hudební výběr.

0: a průběžně, možná už v další hodině, rozdáme těstoviny a k tomu nám bude zpívat Eros Ramazzotti. Tak mějte dál naladěno. Rádio Haná teď je 10.56.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Bude 11 hodin.
1: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Haná.
4: Jsou tu zprávy. Požár na Poděbradech u Olomouce, v neděli tu vzplály keře u jezer, plameny zasáhly plochu 5 na 5 metrů. Ještě před příjezdem hasičů požár stačili uhasit vodou lidé, kteří se rekreovali u jezer. Příčina požáru zatím není známa, píše o tom Report.cz. Z vody můžeme cítit plyn, a to u velké, u hranic. Dnes tu začne pětidenní vypouštění vody z plynovodu po inspekci zařízení GasNet. I když bude voda cítit plynem, je nezávadná a neohrozí říční život, píše o tom web Hranic. Návrat EET se blíží. Podle průzkumu Global Payments o jejím spuštění od začátku příštího roku ví 9 z 10 českých podnikatelů. V průzkumu taky třetina podnikatelů uvedla, že nemá o změně dost informací. Technické přípravy na EET už začaly. Finanční správa už zpřístupnila vývojařům testovací prostředí. Elektronická evidence tržeb má narovnat podnikatelské prostředí a usnadnit každodenní provoz podniků, píší o tom Novinky.cz.
3: Sport.
4: Startuje kvalifikace na poslední tenisový Grand Slam sezóny US Open. Do akce jde dnes přední hráč prostějovského klubu Dalibor Svrčina. O postup v kvalifikaci se střetne po 9:30 večer s Brazilcem Rodriguezem Alvesem.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě dál, vesměs polojasno a k tomu dneska odpoledne kolem 22 stupňů. V úterý a ve středu už by to mělo být letních 25 a ve čtvrtek dokonce 30. Ovšem pozor, ještě zítra nás čeká chladnější ráno jako dnes, ale buďme rádi za nějakých 10 až 13 stupňů. V kotlinách na Šumavě totiž teď po ránu bývá jenom nula.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že větší nehoda se řeší v Olomouci na Horním Lánu u OC Haná. Jinak policejní hlídku nám hlásíte na Velkomoravské, jak je křižovatka s Rooseveltovou, anebo taky v Horici na Hamerské ulici. Hlídka taky na dálnici D35 Olomouc Mohelnice, kousek od exitu Unčovice. V Prostějově na Konečné, jak je ten kruháč mezi Oby a Teskem, anebo v Hulíně na Záhlinické. A odstavené auto máme hlášené v Šumperku na Jesenické, tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

si mají představu, o čem je tahleta série. Samozřejmě zdravíme všechny a doufám, že taky víte, o čem je naše italské léto nahané.

0: No a teď kolem poledne si vaříme skvělé a kvalitní těstoviny. No a jak jsme všichni tady, tak samozřejmě soutěžíme a navíc můžeme jet taky i na výlet do italského Bergama, což je na severu země, což je v Lombardii. Kdybyste se chtěli zaregistrovat, tak samozřejmě máte možnost i na našem webu radiohana.cz. Tam je ten správný odkaz. Doporučujeme. A teď už taky volejte. 585 22 55 88, protože rozdáváme těstoviny a k tomu nám zaspívá Eros Ramazzotti. A ještě si bere jednu posilu, bere si sebou ty nutárny.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a

0: Italské léto a Eros Ramazzotti společně s Tinou Turner. Další megahit a další italský dáreček, který rozdáme.
1: Italské léto na Hané.
0: Tak tady u nás na Hané teď naše posluchačka Irenka. Buongiorno, zdravíme.
2: Buongiorno.
0: Tak Irenko, já jsem někde zjistila, že Eros to je takové, dalo by se říct, nemoc obvyklé italské jméno. Rodiče ho dali Erosovi naprosto záměrně po řeckém bohovi lásky, jako symbol lásky a štěstí. A já jsem si teďka taky našla, co znamená vaše jméno Irenka. Máte ponětí? Zjišťovala jste si to někdy třeba?
2: Ano, určitě jsem si to zjišťovala, ale už teďka si to nepamatuju, už tak, je to další dobu.
0: Irenko, vy jste v podstatě taková mírumilovná a pokojná žena podle toho jména Irena. Platí to?
2: Ano, platí to.
0: Tak to je dobře. A tahle ta naše mírumilovná Irenka z Olomouce se dneska dovolala. Irenko, máte u nás za prvé balík těstovin, obrovskou hromadu těstovin, ale hlavně je tam ta možnost udělat si i výlet do italského Bergama. Irenko, losování proběhne 1. září a je potřeba se zaregistrovat, takže nasměruju vás na ty správné stránky. Radiohana.cz, tam je i odkaz. Tak to zkusíte?
2: Ano, zkusím to určitě.
0: Tak držíme palce a přejeme hezký zbytek léta. Mějte se krásně.
2: Děkuju moc.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana.
3: Chystáte oběd? Vyhrajte těstoviny Adriana ze 100% semoliny.

0: www.radiokafe.cz vyzvednout kód a ste v záverečném osudí.
1: Rádio Haná.
2: Vaše letní rádio.
3: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
3: Jedině na Rádiu Haná.
4: Krytina Ruky, finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk, kompletní sortiment finských střešních krytin Ruky. www.sefran.cz.
2: Posloucháte Rádio Haná.
5: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. Z Allegro.

0: platí do 6. září v prodejnách CCC. Luskni.cz.
1: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
1: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
1: Luskni.cz. V Mžiku doručíme. Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: To snad ne, já se na to vysk***u. A kučka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
5: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky.

0: výběr, ať už jsou to Savage Garden, anebo za chvilkou vzpomínka na Mackyho Žbirku. Jsme tu s vámi, jsme tu pro vás. Citron, anebo hřebíček, tak třeba zrovna tyhle ty vůně, my lidé máme celkem rádi, ale komáři je nesnáší. Ti by se z nich zbláznili.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: K létu patří koupání, cestování, opalování, grilování a bohužel taky komáři. Jednoho hanáckého komára jsme teď pozvali k mikrofonu. Říkejme mu třeba Píchal, jo? Dobře. Píchale, jak se máš?
4: Nazdar, hanáci, no, lítám od rybníka k rybníku, práce nad hlavu.
3: Jasně, rozumíme. Existuje vůně, kterou fakt nesnášíte?
4: Jasné, s klukama moc nemusíme citronelu, levanduli, eukalyptus a třeba z máty se nám úplně kroutí sosáky.
3: Aha, tak když se tímhle my lidi navoníme, máme vyhráno a dáte nám pokoj?
4: No, hele, to bych zase nepřeháněl, to bych neřekl. Některé moje slabší komáří kolegy tyhle ty vůně možná můžou odradit, ale my, zkušení komáří harcovníci, my máme furt největší respekt z těch vašich normálních kvalitních repelentů.
3: To je dobré vědět. Píchale, děkujeme za rozhovor a my všichni tady ve studiu ti tleskáme za tvou odvahu. Píchale?
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na rádiu Hana.
5: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: Zima, tady Irena z Olomouce. Jsem ráda, že jsem se dovolala do rádia Hana, báječné rádio, a vyhrála jsem těstoviny. Mám radost. Užívejte si italské léto na Hané.
1: A po 12. hodině tady u nás dál ten nejlepší hudební výběr.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
1: Třeba Eva Farna a Miraj.
3: Proč píšu ti básně, proč pořád to zkouším?
1: Taky dáme Simply Red. Nebo Stinga. A teď už polední zprávy. Rádio Hana 11.56.
4: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Bude 12 hodin.
5: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
6: Máme tu pro vás připravené další informace, pojďte si je poslechnout. Už budeme moci zase obdivovat sloup nejsvětější trojice v centru Olomouce. Oprava této památky UNESCO je skoro hotová. Dnes se začíná sundávat lešení okolo sloupu. Velká oprava této památky UNESCO už bude brzy hotová. Dnes se začíná sundávat lešení okolo sloupu, informuje o tom na sociálních sítích olomoucký náměstek Miloš Tichý. Technici uklidili trosky zřícené 30-metrové větrné elektrárny u Podštátu na Hranicku a kovové části odvezli k recyklaci. Příčiny čtvrtečního pádu 31 let starého stroje dál prověřuje policie. Kvůli této události žádá Podštátská radnice kontrolu větrníků v okolí. Téma dále sledujeme.
2: Místní rádio, místní zprávy.
6: Případ schozené kazatelny řeší od víkendu policie na Mohelnicku. Ve studené loučce zatím neznámý vandal převrátil myslivecký posed v přírodě. Co se stalo?
7: Neznámý vandal zpátku na sobotu odstranil betonové podložky pod kovovou podstavou mysliveckého zařízení kazatelny a poté ji za použití síly převrhl na zem. Pádem došlo k poškození dřevěné nástavby. Tímto jednáním způsobil škodu odhadem za 35 tisíc korun. Danou událost prověřujeme pro trestný čin poškození cizí věci.
6: Říká k případu za policii komisařka Miluše Zajícová. Soju můžeme stále častěji zahlédnout na polích v Česku. Letos je zemědělci zasadili na rekordní ploše přes 34 tisíc hektarů. Dobře snáší teplé počasí a slouží jako kvalitní krmivo i surovina pro průmysl. Soja bojuje o zájem s řepkou. Zatímco zájem o soju roste, plocha osetá žlutou řepkou meziročně klesla o 29 tisíc hektarů. Sice řepku zcela nenahradí, ale její podíl na polích se bude kvůli změně klimatu zvyšovat, píše o tom TK.
2: Sport.
6: Své nové žebříčkové maximum má tenistka přerovského klubu Linda Nosková. Ve světovém žebříčku nově vyskočila na 6. místo. Vítězka letošního Wimbledonu je nyní o jednu pozici v žebříčku nad olomouckou rodačkou Karolínou Muchovou.
2: Počasí.
1: Víme, jak bude, víme, jaké má být počasí v posledním srpnovém týdnu. Dneska konkrétně zhruba 22 stupňů a pak budou teploty ještě letní až tropické. V úterý a ve středu 25, ve čtvrtek a v pátek dokonce 30. A k tomu nás denně čeká 12 hodin slunečního svitu. Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na ulici Švajcerova, kousek od křižovatky s Velkomoravskou, taky na Masarykově třídě a nebo v Mariánském údolí na Olomoucké. Máme hlášenou i nehodu na dálnici D35 Lipník Olomouc před exitem Přáslavice u Kocourovce a bouráme také v Prostějově na Říční a nebo v Přerově na Ztracené. Tak hlavně šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
2: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
1: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
2: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
1: Tak jdeme!
2: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
10: Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
13: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
14: Tohle je Rádio Hana.

0: Rádio Hana.
1: Přejeme pondělí na jedničku.
2: Chýbajú na melity, nie sme nimi ja či ty, veď elitou je každý vec, oh, stačí, že nie si pokrytec.

0: Tohle je Bon Jovi a s tímhletím songem vracíme zpátky 90. Ano, je tu naše oblíbené letní rádio Hana. Mimochodem, dneska má svátek Bart, takže v kalendáriu by mohlo být docela veselo. A kdo další slaví, tak to zjistíme v následující minutě.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Nový týden, pondělí 24. srpna, přesně za 4 měsíce je tu Ježíšek, kdyby náhodou. A svátek slaví každý Bartoloměj.
3: Ve svý bublině si budu dělat, co chci.
2: A kdo spoukává svíčky na narozeninovém dortu? Moderátor Jan Rosák, kterého známe mimo jiné z legendárního pořadu Riskuj.
4: Příjemné soutěžní odpoledne, dámy a pánové, vám všem příznivcům zdravě přiměřeného riskování.
2: Také francouzský hudebník Jean-Michel Jarre a herec Steve Guttenberg z komediální série Policejní akademie.
5: Vaše jméno, kadete?
6: Thompsonová, pane.
5: Bydlíte blízko?
6: Ne, pane.
5: Vaše telefonní číslo?
7: Jméno.
5: Mahony, pane.
7: Hned se zařaď, Mahony.
2: A slaví také Ron Weasley, tedy herec Rupert Grint, nejlepší kámoš Harryho Pottera.
8: Já se jmenuji Ron. Ron Weasley.
2: Dnešek je i národním dnem vaflí. Dáte si? 24. srpen plný chutí přeje vaše věrné Moravské rádio.
1: Rádio Hana, kalendárium.

0: sportem, tak tady máme dál den plný sluníčka, za okamžik taky zprávy, z nich mimo jiné novinky s Olomoucem a nebo z Hranic. Ano, i tady jsme doma a po 13. hodině na Hané.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme třeba Ariem. Bude taky Xindl X.
2: Měním se v něco novýho.
0: Nebo Tom Gregory. Právě dřív než ostatní, ano, to je Rádio Hana, teď 12.56.
3: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.

0: Děkujeme, že nás posloucháte. Jsou tu zprávy. Novou výzdobou nás okouzlí Arionova kašna na Horním náměstí v Olomouci. Floristé z olomouckého výstaviště Flora ji vyzdobili instalací z více než 1000 květů v bílé, růžové a fialové barvě. Jde o každoroční úpravu, píše deník. Mimochodem, když už jsme se zmínili o výstavišti Flora v Olomouci, tak to má před sebou velkou akci. Do Smetanových sadů přijedou 3000 psů, více než 300 plemen. 12. a 13. září. To bude výstava psů Flora Canis. Nový most nám vzniká na třídě 1. máje v Hranicích. Práce jde podle plánu. V současné době probíhá armování a betonáž u obou opěr mostu. Pokud vše půjde jak má, tak se most otevře pro dopravu 17. prosince. Snědli byste za hodinu skoro 200 švestkových knedlíků? No, jsou takoví lidé. 193 jich spořádal za hodinu o víkendu při soutěži na Vizovickém Trnkobraní vítěz Radim Dvořáček z Ostravy.
1: Já jsem úplně spokojený s tím. Já jsem doufal aspoň 200, ale nevím, nějak to nešlo. Já jsem využil teda, že se mohlo zapít, ale využil jsem to až moc. Myslím, že jsem vypil jak 4 lahve, takže 2 litry vody a to asi byla chyba.
0: Řekl vítězný pojídač švestkových knedlíků z Vizovického Trnkobraní Radim Dvořáček. Ovšem na svůj vlastní český rekord 228 knedlíků tentokrát nedosáhl. Sport. 2 výhry a 1 porážku má zatím na kontě v domácím mistrovství Evropy tým českých volejbalistek. Ve skupině B jsou aktuálně na 2. příčce za Srbkami a v úterý od 19 hodin je čeká 4. zápas. Naše volejbalistky vyzvou Ukrajinu. Přineseme vám výsledek.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde dál většinou slunečno a teplotní maxima kolem 22 stupňů. Pokud jde o alergeny, tak aktuálně se snižuje množství pilu trávy, naopak přibývá pilu ambrozie. Jinak v noci na zítřek může místy pršet, ale přes den bude stále vesměs polojasno. A to minimálně do čtvrtka, kdy se navíc i oteplí, protože by mělo být 25 až 30 stupňů.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídky hlásíte v Olomouci, například na Kosmonautů, taky kousek od hraniční na Čajkovského a nebo v Nedvězí na ulici Štúrova. Hlídka je i v Topolanech na křižovatce Bílkova u svatého Jana, na D1 na exitu Kroměříž východ a nebo na Zábřežsku v Leštině na 7. května. Tak šťastnou cestu a hlavně, ať je to bez nehod a bez pokut.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio.

0: Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahoré.

0: Ať jste kdekoliv, můžete si naladit Rádio Hana, ano, i na radiohana.cz. Díky moc, že jste s námi, přejeme pohodové pondělní odpoledne. A jenom připomínáme, co všechno se děje v našem regionu, že je toho opravdu vždycky spousta. Třeba v Olomouci na Letňáku nás už zítra čeká hospodský kvíz na téma nultá léta, to znamená roky 2000 až 2009. Začátek je v 19 hodin. No a jenom připomínáme, že máme za sebou další chutě kraje. Včera to bylo v Jeseníku a tenhle ten gastrofestival samozřejmě jede dál. Průběžně nabízí lokální výrobce, nejlepší jídlo i nejlepší kafe a celé to moderuje Markéta Hrubešová. No a ta další festivalová zastávka bude v Prostějově a bude to v neděli 30. srpna. Tak se těšíme.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
3: Včera ráno přišlo.

0: Business Club Olomouc. Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.

0: čas 13.36. Dál vám přejeme super pondělí a nabízí se otázka, jaký vlastně bude poslední srpnový týden, jaké hvězdné poselství pro nás má náš rádiový astrolog. No tak to uslyšíme v následující minutě a půl. Dál ladíme a skvěle se bavíme tady u nás na rádiu Hana.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Prázdniny se blíží do finále a na našem rádiu se díváme do hvězd s astrologem Tondou Baudyšem. Tondo, ahoj, jaký bude poslední celý prázdninový týden?
3: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. No tak on ten konec prázdnin, tam už slunce se nasouvá do znamení Panny a to je předzvěst pracovních záležitostí i určitý organizační chaos s tím související, který je vidět zejména pátek a v sobotu, kdy Merkur a slunce vytváří kvadrát na Uran, jo, tam lidé něco doma jako předělávají nebo nějaký velmi organizačně komplikovaný cesty se můžou lidem dít a i takový ty renonci, jako ty tahy z jižní Evropy uspaný nebo na letištích trochu chaos, jo, to je tu velice jako předvídatelný.
2: Dobře, počítáme s tím, že plno lidí se bude samozřejmě vracet z dovolené, to je pro konec srpna tak nějak typické, očekávané, ale já na tobě vidím, že ty nám ještě něco chceš říct.
3: No hele, nerad přiznávám, že zejména pátek a sobota mi připadají být nervově hodně jako zranitelný, přetížený. Střečkovat netrpělivost, nevhodná slova, lidi podrážděný z toho, že končí léto, zase do práce, děti chaos, jo, takže ten, kdo si uchová tu nervovou rovnováhu tenhle víkend, tak je z mého hlediska vítěz.
2: Léto pomalu končí, ale podráždění být v žádném případě nemusíme. Návraty z dovolené i přípravy do školy zvládneme spolu, v pohodě, věřte mi. Jsme s vámi a taky s Antonínem Baudyšem, náš rádiový astrolog, u nás mluví každé pondělí.
3: Moc zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
4: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
5: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme nový trávník.
4: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
7: Nová sezóna s

0: www.kovarsky.cz.
1: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.

0: Je to tady, Rádio Hana, 13.55.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing, když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.

0: Vítejte u dalších zpráv.
1: Jdeme do našeho regionu. Studentské bydlení v Olomouci je stále nákladnější. Nabídky nájmů v nových bytech v Olomouci jsou až o 13% dražší než na začátku prázdnin. Je to největší skok mezi tuzemskými univerzitními městy. Jednolůžkový pokoj vyjde i na 9 000 měsíčně, píše Deník.
2: Prostějov aktuálně.
1: Basket si budeme moci zahrát na ulici v Prostějově. Na okružní ulici brzy vyroste nové streetballové hřiště. Je jedním z projektů, které si vybrali sami Prostějované v rámci participativního rozpočtu. Podrobnosti má web report.cz.
2: Kroměříž aktuálně.
1: Nový zvuk nám vylepší filmový zážitek v kině Nad Sklepí v Kroměříži. Město tu nechá vyměnit více než 20 let staré ozvučení. Kino je kvůli tomu ode dneška do 10. září mimo provoz. Promítat se má zase od 11. září.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Stát si chce opět půjčit od lidí. Od dneška si znovu můžeme objednat státní dluhopisy. Druhá emise dluhopisů je k dispozici přes elektronický majetkový účet nebo na pobočkách ČSOB. Objednávky lze provést do 4. října. Tříměsíční dluhopis nabízí Ministerstvo financí s úrokovou sazbou 3,75% ročně, píší o tom Novinky.cz.
3: Sport.
1: Světová tour stolního tenisu se přesouvá do Olomouce. Ode dneška do pátku můžeme v Omega centru sportu a zdraví sledovat přední světové stolní tenisty a tenistky na turnaji Feeder Olomouc. Dneškem začínají kvalifikační kola. V pozici nasazené jedničky v hlavní soutěži uvidíme 48. hráče světového žebříčku Lubomíra Jančaříka.
3: Počasí.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dál, vesměs polojasno a k tomu dneska odpoledne kolem 22 stupňů. V úterý a ve středu už by to mělo být letních 25 a ve čtvrtek dokonce 30. Ovšem pozor, ještě zítra nás čeká chladnější ráno jako dnes, ale buďme rádi za nějakých 10 až 13 stupňů. V kotlinách na Šumavě totiž teď po ránu bývá jenom nula.
3: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídky máme v Olomouci, na hraniční a také v Pavlovičkách na ulici Divišova nebo na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. A ještě nám píše řidič Miloslav, pozor, dneska odpoledne na Olomoucku, v Topolanech u Kostelíku. Je tu prý policejní Kodiak, kontrolují tady doklady a svěží dech. Tak hlavně šťastnou cestu a ať je to bez nehod a bez pokut.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
3: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Ano, zůstáváte dál nahané, máte správně naladěno, jste na té správné letní vlně, s námi vždycky nejlepší hudební výběr. Je tady samozřejmě další den plný informací a dobré nálady. A navíc je tu poslední srpnový týden, na to nesmíme zapomínat. Za malou chvilku nahaném Harry Stylesa, ještě v téhleté hodině si taky povíme, o čem píšou naše oblíbené weby, tak zůstaňte s námi, dobré odpoledne.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
3: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
2: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
3: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
2: Tak jdeme!
3: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: To snad ne, já se na to vysk***u. A kučka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig.
6: Víš co,
7: mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
8: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Příběh samozřejmě ještě nekončí, ještě máme zhruba týden, tak samozřejmě myslíme na všechny, na děti, na rodiče. 14.36 a taky víme, co se bude dít právě na konci letošních prázdnin.
1: O čem se píše?
0: Jak zakončit prázdniny v Olomouci? Například ve Smetanových sadech. Tady v sobotu proběhne Šantovka Family Day. Víc určitě už teď na olomouc.cz. Velkou slávu chystají o víkendu taky Hustopeče nad Bečvou. Hudba, kultura, historie. Jak píše Report.cz, v rámci Hustopečských dnů vystoupí třeba Václav Neut Bárta anebo slovenští Backwards. Máte rádi čísla? Milujete faktury, doklady a potvrzení? Je kalkulačka vaše nejlepší kámoška? Tak to jste náš člověk, protože hledáme účetního nebo účetní. Další informace na radiohana.cz. Tady najdeme taky pozvánku na Tršické hody anebo na Holba Fest. Tak se mrkněte a dál se skvěle bavte.
2: Víme, o čem se píše.
1: Radio Hana. Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Radio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Radio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
3: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
4: Město Velká Bystřice a Rádio Hana vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
5: Schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Luskni.cz.
9: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš.
9: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
1: Radio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: prázdnin, frčí to dál. Co, jako, co tě napadne? Poslední týden.
1: No, to bylo vždycky ten nejhorší týden, protože člověk si ho chtěl ze všeho nejvíc užít, ale zároveň už tušil, že se ta škola prostě blíží a od všech dospělých slyšel to hola, hola, škola volá.
0: Ano, to milujeme, přátelé. Takže ten poslední týden, jakože ještě nekončíme, tak si ho prostě užijeme. Samozřejmě i tady u nás na Hané. A jsme moc rádi, že budete poslouchat dál, že si s námi užijete pondělní odpoledne po 15. hodině.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba do nás Summer. Taky Činasky. Každý ráno, nezapomínáme ani na naše italské léto. Třeba už v další hodině, možná tenhle ten song. V tom případě, to je signál, že byste měli volat a vyhrajete třeba také velmi kvalitní italský sýr. Budeme se těšit. Teď zprávy. Radio Hana je 14.56.
3: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.

0: Jsou tu zprávy. Požár na Poděbradech u Olomouce, v neděli tu vzpláli keře u jezer, plameny zasáhly plochu 5 na 5 metrů. Ještě před příjezdem hasičů požár stačili uhasit vodou lidé, kteří se rekreovali u jezer. Příčina požáru zatím není známa, píše o tom Report.cz. Druhý zářijový víkend, přesně 12. a 13. září, ožije olomoucké výstaviště mezinárodní výstavou psů Flora Canis. Do tamních smetanových sadů zamíří zhruba 3000 čtyřnohých mazlíčků, kteří budou reprezentovat téměř 330 různých plemen. Pro milovníky zvířat je to tak naprosto ideální tip na skvělý víkendový program.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Z vody můžeme cítit plyn, a to u velké, u hranic. Dnes tu začne pětidenní vypouštění vody z plynovodu po inspekci zařízení GasNet. I když bude voda cítit plynem, je nezávadná a neohrozí říční život, píše o tom web Hranic. Návrat EET se blíží. Podle průzkumu Global Payments o jejím spuštění od začátku příštího roku ví 9 z 10 českých podnikatelů. V průzkumu taky třetina podnikatelů uvedla, že nemá o změně dost informací. Technické přípravy na EET už začaly. Finanční správa už zpřístupnila vývojařům testovací prostředí. Elektronická evidence tržeb má narovnat podnikatelské prostředí a usnadnit každodenní provoz podniků, píší o tom Novinky.cz.
1: Sport.
0: Startuje kvalifikace na poslední tenisový Grand Slam sezóny US Open. Do akce jde dnes přední hráč prostějovského klubu Dalibor Svrčina. O postup v kvalifikaci se střetne po 9:30 večer s Brazilcem Rodriguezem Alvesem.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude, víme, jaké má být počasí v posledním srpnovém týdnu. Dneska konkrétně zhruba 22 stupňů a pak budou teploty ještě letní až tropické. V úterý a ve středu 25, ve čtvrtek a v pátek dokonce 30. A k tomu nás denně čeká 12 hodin slunečního svitu.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, je to naše blesková odpolední doprava. Policejní hlídku máme v Olomouci na Brněnské, jak se jede kolem čajkárny, anebo taky v Holici na Hamerské u masokombinátu. Hlídku nám hlásíte také na Přerovsku v Tučíně, anebo ve Svitavách u Tří mostů a na Kapitána Jaroše. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio.

0: Posloucháte Rádio Hanán. Jestli máte pocit, že vám na začátku týdne v peněžence zůstává víc peněz, nejste v tom sami. Podle průzkumu totiž v pondělí utrácíme za zbytečnosti nejméně z celého týdne. Důvod je až překvapivě jednoduchý. Po víkendu nás hlava zaměstná prací a povinnostmi, takže prostě nemáme čas projíždět e-shopy a bezmyšlenkovitě házet věci do košíku. Až vás tedy dneska přepadne pondělní schon, berte to z té lepší stránky, vaše peněženka vám poděkuje. Pracovní den se nám skoro blíží ke konci, my vám k němu zadarmo hrajeme ten nejlepší hudební výběr. Za chvíli třeba Aerosmith nebo Dua Lipa.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Hana.

0: Wave.cz. Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
1: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
0: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Haná úplně nejdéle.
2: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
0: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
2: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
4: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
5: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
4: Bude tam Michalina svatba, Barbie, Hot Wheels i planeta.

0: srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Vyhrajte s Extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
4: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
5: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
4: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
5: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
4: Vstupenky na smsticket.cz.
5: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.

0: Rádiu Hana víme o všech parádních akcích. Přinášíme vám rychlý přehled.
1: Rádio Hana. Kam vyrazit?
0: Do Olomouce míří pražský výběr v původním složení. Parádní show, která bude ještě o to lepší, že kapela slaví 40 let na scéně. V pátek večer v olomouckém S-klubu. V Olomouci nás taky čeká ještě jeden promenádní koncert ve Smetanových sadech. Závěrečná hudební neděle už 30. srpna. Letošní program zakončí Moravské divadlo Olomouc s muzikálovými hity. V neděli 7.

0: 19 hodin. Tak co, kam vyrazíte vy?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
4: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
5: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
6: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
7: Profesore, zas ten váš Olprán.
8: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
7: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
8: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
9: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Luskni.cz.
12: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
11: Luskni.
12: Koloběžku nebo spotřebič?
11: Luskni a máš.
12: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tania Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
1: Jsme Rádio Haná.

Nám hraje krátce před 16:15 na rádiu Hana. Máme pro vás ten nejlepší hudební výběr, a to třeba i na cestu z práce, nebo naopak na cestu do práce na večerní směnu. Na podobné vlně s vámi poplujeme i po 16. hodině. Pojďme si dát společně malou ochutnávku toho, co na vás čeká. Hit z

0: Pořád nás čeká ještě jedno kolo soutěže Italské léto na Hané. Tentokrát ho odstartuje tahle melodie. Tak mějte připravený telefon, jakmile ji zaslechnete, zavolejte nám. Pro prvního tady máme sýr. Nebudeme to zdržovat, před námi jsou zprávy, a to v 15 hodin a 57 minut.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.

0: Děkujeme, že nás posloucháte. Jsou tu zprávy. Novou výzdobou nás okouzlí Arionova kašna na Horním náměstí v Olomouci. Floristé z olomouckého výstaviště Flora ji vyzdobili instalací z více než 1000 květů v bílé, růžové a fialové barvě. Jde o každoroční úpravu, píše deník. Z olomouckého sloupu Nejsvětější trojice po více než 2 letech konečně mizí lešení. Restaurátoři v těchto dnech slavnou památku odkrývají, takže už brzy na vlastní oči uvidíme, jaký nedávná oprava proměnila. Samotné ochranné ohrazení ale kolem sloupu ještě nějakou chvíli zůstane. Nový most nám vzniká na třídě 1. máje v Hranicích. Práce jde podle plánu. V současné době probíhá armování a betonáž u obou opěr mostu. Pokud vše půjde jak má, tak se most otevře pro dopravu 17. prosince. Snědli byste za hodinu skoro 200 švestkových knedlíků? No, jsou takoví lidé. 193 jich spořádal za hodinu o víkendu při soutěži na Vizovickém Trnkobraní vítěz Radim Dvořáček z Ostravy.
1: Tady jsem úplně spokojený s tím. Já jsem doufal aspoň 200, ale nějak to nešlo. Já jsem využil teda, že se mohlo zapít, ale využil jsem to až moc. Myslím, že jsem vypil jak 4 lahve, takže 2 litry vody a to asi byla chyba.
0: Řekl vítězný pojídač švestkových knedlíků z Vizovického Trnkobraní Radim Dvořáček. Ovšem na svůj vlastní český rekord 228 knedlíků tentokrát nedosáhl. Sport. 2 výhry a 1 porážku má zatím na kontě v domácím mistrovství Evropy tým českých volejbalistek. Ve skupině B jsou aktuálně na 2. příčce za Srbkami a v úterý od 19 hodin je čeká 4. zápas. Naše volejbalistky vyzvou Ukrajinu. Přineseme vám výsledek.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Venku nám dál vládne skoro jasno až polojasno. K večeru nám částečně přibude oblačnost. Vítr nám fouká slabý, proměnlivý. Zítřek pak bude ve znamení šedé oblohy. Čekáme velkou oblačnost, lokálně s deštěm nebo přeháňkami. Meteorologové předpovídají nejvýše 5 mm srážek. Maximální teploty vystoupají k 19 až 23 stupňům. Biozátěž se nám na jihu Olomouckého kraje v úterý zhorší z dnešního 1. stupně na 2.
2: Doprava.
4: V Olomouci počítejte aktuálně se zdržením na Velkomoravské postáci, můžeme také na Šibeníku anebo na Hodolanské. Všude si postojíme ale do 10 minut. Na nehodu aktuálně pozor v Bruntále v ulici Rýmařovská a bouralo se také mezi obcemi Rájec, Střebí a Spešov. Policejní hlídka je stále na Délnišce, na trase Vyškov-Říkovice na exitu Hulín Západ, tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Na Rádiu Hana vám přinášíme zprávy z Hané, ale i ze světa. Dneska se mrkneme na norský fotbal. Vzpomínáte na hvězdného útočníka Erlinga Haalanda, o kterém jsme tady pořád mluvili během nedávného fotbalového šampionátu? Tenhle norský kanonýr teď šokoval celý svět. Zahodil svůj ikonický blondětý cop a na novou sezónu nahodil krátký vojenský sestřih. Jenže hned v prvním zápase neskóroval a fanoušci na sítích teď šílí. Přirovnávají ho k bajnému Samsonovi a prosí ho, ať si ty své kouzelné vlasy nechá okamžitě dorůst. Jinak prý přišel o svou střeleckou sílu. Uvidíme, jak mu to půjde dál. Další zprávy vám přinášíme vždy před celou hodinou. Teď už jedeme dál náš nejlepší hudební výběr.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD

0: akce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na BYD.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
5: Tady je Rádio Hana.

0: Na Rádiu Hana vám přinášíme zprávy z Hané, ale i ze světa. Dneska mrkneme na norský fotbal. Vzpomínáte na hvězdného útočníka Erlinga Haalanda? Už jsme si o něm říkali. A kromě toho, že právě Erling Haaland si nechal ostříhat vlasy, máme tady před námi ještě jednu důležitou informaci, která některým z vás může třeba pít krev. Ano, mluvím o komárech. Tyhle potvůrky dokáží letět přibližně 2 km za hodinu a doletět až 60 km za svou potravou. Krev je sice pouze samička, ale svou oběť dokáže najít podle vydechovaného oxidu uhličitého. Co to znamená, že se jich bez repelentů jen tak nezbavíme. Nahané víme, jak si doma vyrobit přírodní repelent a teď si na to společně mrkneme.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí odpoledne.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: K létu patří koupání, cestování, opalování, grilování a bohužel taky komáři. Jednoho hanáckého komára jsme teď pozvali k mikrofonu. Říkejme mu třeba Píchal, jo? Dobře. Píchale, jak se máš?
4: Nazdar, hanáci, no, lítám od rybníka k rybníku, práce nad hlavu.
3: Jasně, rozumíme. Existuje vůně, kterou fakt nesnášíte?
4: Jasné, s klukama moc nemusíme citronelu, levanduli, eukalyptus a třeba z máty se nám úplně kroutí sosáky.
3: Aha, tak když se tímhle my lidi navoníme, máme vyhráno a dáte nám pokoj?
4: No, hele, to bych zase nepřeháněl, to bych neřekl. Některé moje slabší komáří kolegy tyhle ty vůně možná můžou odradit, ale my, zkušení komáří harcovníci, my máme furt největší respekt z těch vašich normálních kvalitních repelentů.
3: To je dobré vědět. Píchale, děkujeme za rozhovor a my všichni tady ve studiu ti tleskáme za tvou odvahu. Píchale?
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
5: Rádio Hana.
6: Přejeme odpoledne na jedničku.

0: Na Rádiu Hana nám právě zaspívala Lucie Bílá písničku Dobrý kafe, to znamená, že je teď ideální čas na poslední odpolední kávu. Vychutnat si můžete s námi a s naším nejlepším hudebním výběrem.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: První písničku po 17. hodině přinese Miroš Birka.
3: Vím, že máš správný lěk, konec piluje.
0: Zaspívá nám Bon Jovi. A pořád číháme na italský song Charazan, který je odpoledním znamením, že se začíná soutěžit o italský sýr a vy nám máte rychle zavolat. Tohle je ta melodie, na to teď čekáme, nech se do tohohle všeho ale pustíme. Posíláme vám zprávy, je 16 hodin a 53 minut.
4: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Bude 17 hodin.
4: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
5: Vítejte u dalších zpráv. Jdeme do našeho regionu. Studentské bydlení v Olomouci je stále nákladnější. Nabídky nájmů v nových bytech v Olomouci jsou až o 13% dražší než na začátku prázdnin. Je to největší skok mezi tuzemskými univerzitními městy. Jednolůžkový pokoj vyjde i na 9 000 měsíčně, píše Deník.
4: Prostějov aktuálně.
5: Basket si budeme moci zahrát na ulici v Prostějově. Na okružní ulici brzy vyroste nové streetballové hřiště. Je jedním z projektů, které si vybrali sami Prostějované v rámci participativního rozpočtu. Podrobnosti má webreport.cz.
4: Kroměříž aktuálně.
5: Nový zvuk nám vylepší filmový zážitek v kině Nad sklepí v Kroměříži. Město tu nechá vyměnit více než 20 let staré ozvučení. Kino je kvůli tomu ode dneška do 10. září mimo provoz. Promítat se má zase od 11. září.
4: Vysíláme aktuální zprávy.
5: Stát si chce opět půjčit od lidí. Od dneška si znovu můžeme objednat státní dluhopisy. Druhá emise dluhopisů je k dispozici přes elektronický majetkový účet nebo na pobočkách ČSOB. Objednávky lze provést do 4. října. Tříměsíční dluhopis nabízí Ministerstvo financí s úrokovou sazbou 3,75% ročně, píší o tom Novinky.cz.
2: Sport.
5: Světová tour stolního tenisu se přesouvá do Olomouce. Ode dneška do pátku můžeme v Omega Centru sportu a zdraví sledovat přední světové stolní tenisty a tenistky na turnaji Feeder Olomouc. Dneškem začínají kvalifikační kola. V pozici nasazené jedničky v hlavní soutěži uvidíme 48. hráče světového žebříčku Lubomíra Jančaříka.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Slunce nám dneska zapadne v 19 hodin a 51 minut. Noc nám začne polojasně, postupně bude na obloze mraků přibývat. Noční teploty nám spadnou k 10 až 14 stupňům. Na horách dokonce až k 6. Zítřek už bude zatažený. Může nám dokonce i sprchnout. Díky tomu je ale míra ohrožení pylem ve vzduchu na celé Hané nepatrná. Alergikům by se tedy mělo dýchat krásně. Zítřejší teploty se vyšplhají k 19 až 23 stupňům.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.

0: tady dvě osobní auta, nyní probíhá vyšetřování, projíždíme opatrně. Na Prostějovsku komplikuje dopravní nehoda cestu mezi obcemi Džbel a Březinky. No a hlásíte nám taky policejní hlídky, jsou na D1 mezi exity Kojetín a Mořice, ve Zlíně v ulicích Frištácká a Štefánikova, potkat je můžeme taky na D35 na exitu Křelov. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Buongiorno z Rádia Hana na pořádnou odpolední merendu, tedy svačinku je čas vždycky. Dali byste si pravý poctivý italský sýr? Si? Tak si pojďme zasoutěžit v dalším kole italského léta na Hané.
1: Italské léto na Hané.
0: Pravidla jsou jednoduchá jako krájení parmazánu. Za chvíli už do éteru pustíme italskou pecku Charazan. Jakmile ji uslyšíte, nechte všeho a zavolejte nám do studia. První, kdo se dovolá, od nás dostane italský sýr. Navíc se může zařadit do slosování o pobyt v italském Bergamu. Stačí, když se zaregistruje na odkazu, který najde na našem webu radiohana.cz. Tak dopak se nám dneska dovolá na číslo 585 225588. Čekáme na vás.
1: Sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana.
0: Dopřejte si odpolední relax.

prodejnách La Formageria Gran Moravia. A skvělá zpráva, se sýrem v kapse letíte i do Bergama. Stačí se registrovat na partnerském e-shopu ravaziocafe.cz a jste v osudí o zájezd pro dva.

0: Na rádiu Hana dohrál další italský hit. My soutěžíme s italským létem na Hané a na lince už máme dnešního výherce, který si od nás odnese balíček italského sýru a taky se zařadí do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu, pokud se správně zaregistruje na odkazu, který máme uveřejněný na webu radiohana.cz. Dobrý den, koho máme na lince? Koho pak máme na lince? Dobrý den. Petře, dobrý den, odkud k nám voláte?
1: Zrovna z auta.
0: Teď zrovna z auta, ale pocházíte tedy z jakého města? Z Velkého újezdu. Petře, když se řekne Itálie, co se vám konkrétně vybaví?
1: Dobrá káva. Amatista.
0: No koukám, že to jsou samá taková jídla, samé takové dobroty, no tak to je vlastně dobře, že to tentokrát vyšlo vám a že jste vyhrál ten italský sýr, z toho máte asi radost, že?
1: No jasné, pochopitelně.
0: Tak to jsem ráda. Vy jste byl někdy v Itálii?
1: No právě, že nebyl.
0: Nebyl, no tak to je úžasné, teď máte vlastně šanci hrát o pobyt v italském městě Bergamo. Uvidíme, jestli vám to vyjde, nebo jestli to vyjde někomu jinému, to se všecko dozvíme 1. září. Vy se každopádně můžete registrovat a tím se dostanete do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamo. Já vám moc gratuluju, sýr je váš. Taky a vy ostatní nesmutněte, už brzy budeme soutěžit znovu, šance ještě budou, stačí nás pozorně poslouchat. Naschledanou a ještě jednou gratuluji.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: Vyhrajte sýr Gran Moravia, který dokonale spojuje Moravu a Itálii. Čerstvě krájený z bochníků na vás čeká v prodejnách La Formageria Gran Moravia. Volejte studio, balík je váš a k tomu vás posíláme do velkého finále o třídenní zájezd do italského Bergama. Stačí se bleskově registrovat na e-shopu ravaziocafe.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Jsou kapely, které hrají. A pak je pražský výběr. Legenda, která psala historii české rockové scény. Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti. Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu. Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
6: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
8: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
9: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
8: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planeta.

1. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: Ladíte Rádio Hana, je to přesně 20 let, co jsme přišli o jednu planetu, tedy nepřišli, jen už se neřadí jako devátá planeta sluneční soustavy. Ano, mluvím o Plutu. O tom, že se vyřadí, rozhodly vědci právě 24. srpna na Mezinárodní astronomické kongresy v Praze. A jaké další příběhy přináší dnešní datum, to už si povíme v našem kalendáriu.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Nový týden, pondělí 24. srpna, přesně za 4 měsíce je tu Ježíšek, kdyby náhodou. A svátek slaví každý Bartoloměj.
3: Ve svý bublině si budu dělat, co chci.
2: A kdo spoukává svíčky na narozeninovém dortu? Moderátor Jan Rosák, kterého známe mimo jiné z legendárního pořadu Riskuj.
4: Příjemné soutěžní odpoledne, dámy a pánové, vám všem příznivcům zdravě přiměřeného riskování.
2: Také francouzský hudebník Jean-Michel Jarre a herec Steve Guttenberg z komediální série Policejní akademie.
5: Vaše jméno, kadete?
6: Thompsonová, pane.
5: Bydlíte blízko?
6: Ne, pane.
5: Vaše telefonní číslo?
7: Jméno.
5: Mahony, pane.
7: Hned se zařaď, Mahony.
2: A slaví také Ron Weasley, tedy herec Rupert Grint, nejlepší kámoš Harryho Pottera.
8: Já se jmenuji Ron Weasley.
2: Dnešek je i národním dnem vaflí. Dáte si? 24. srpen plný chutí přeje vaše věrné Moravské rádio.
1: Rádio Hana, kalendárium.
9: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
10: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
11: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
12: Nová sezóna

0: platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě. Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
0: Luskni CZ.
4: Nový mobil, příslušenství k mobilu.
0: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič.
0: Luskni a máš.
4: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
5: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
6: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Rádio Hana.
9: Nejlepší hudební výběr.
8: Nejlepší hudební výběr.

0: i před 6 hodinou je tady s vámi Rádio Hna. Tenhle letní podvečer, to má prostě svoje kouzlo. Máme po práci, ale pořád ještě světlo, tak trochu to vybízí k tomu sednout si třeba se skleničkou na balkón nebo zahrádku a prostě si jen užívat náš nejlepší hudební výběr. A že budeme hrát parádní pecky.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Třeba otevřená zlomenina srdečního svalu a vanastovky. Jsou tady taky Pet Shop Boys. A připravujeme pro vás další italské léto na Hané. Tentokrát ho odstartuje tahle melodie. Může to přijít v další hodince, ale taky až zítra ráno, tak uvidíme. Teď už zprávy, počasí, doprava. Je 17 hodin a 54 minut.
2: Bude 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme tu pro vás připravené další informace, pojďte si je poslechnout. Už budeme moci zase obdivovat sloup nejsvětější trojice v centru Olomouce. Oprava této památky UNESCO je skoro hotová. Dnes se začíná sundávat lešení okolo sloupu. Velká oprava této památky UNESCO už bude brzy hotová. Dnes se začíná sundávat lešení okolo sloupu, informuje o tom na sociálních sítích olomoucký náměstek Miloš Tichý. Technici uklidili trosky zřícené 30-metrové větrné elektrárny u Podštátu na Hranicku a kovové části odvezli k recyklaci. Příčiny čtvrtečního pádu 31 let starého stroje dál prověřuje policie. Kvůli této události žádá Podštátská radnice kontrolu větrníků v okolí. Téma dále sledujeme.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Případ schozené kazatelny řeší od víkendu policie na Mohelnicku. Ve studené loučce zatím neznámý vandal převrátil myslivecký posed v přírodě. Co se stalo?
4: Neznámý vandal zpátku na sobotu odstranil betonové podložky pod kovovou podstavou mysliveckého zařízení kazatelny a poté ji za použití síly převrhl na zem. Pádem došlo k poškození dřevěné nástavby. Tímto jednáním způsobil škodu odhadem za 35 tisíc korun. Danou událost prověřujeme pro trestný čin poškození cizí věci.
3: Říká k případu za policii komisařka Miluše Zajícová. Propast Macocha a vybrané jeskyně v Moravském krasu se možná budou ucházet o prestižní zápis na seznam UNESCO. Ministerstvo životního prostředí nyní čeká na odborné posudky, které ukážou, jestli má podání návrhu vůbec smysl. Nápad už má ale i své kritiky z řad odborníků, podle kterých tyto lokality nedosahují potřebných světových kvalit.
2: Sport.
3: Své nové žebříčkové maximum má tenistka přerovského klubu Linda Nosková. Ve světovém žebříčku nově vyskočila na 6. místo. Vítězka letošního Wimbledonu je nyní o jednu pozici v žebříčku nad olomouckou rodačkou Karolínou Muchovou.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude, ačkoliv v minulém týdnu mapička výstřech od meteorologů hýřila všemi barvami, dnes tam máme jen jednu, zelenou. A to znamená, že žádná výstraha momentálně není. Zmizela i dlouhotrvající výstraha před rizikem požáru. To bude zřejmě tím, že nám teď v posledních dnech trochu sprchlo a nějaké ty dešťové kapky by mohly spadnout i zítra. V úterý totiž očekáváme velkou oblačnost a lokálně déšť nebo přehánky. Rtuť teploměru zítra vyleze nejvýše k 23. Vítr bude foukat mírný.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Na Olomoucku jezdíme bez komplikací, jen v Tážalech si na průtahu dáme pozor na policejní hlídku. Konkrétně stojí na křižovatce s odbočkami na Blatec a Charváty. Pomáhají a chrání taky na D1 na exitu Kroměříž Východ, v Otrokovicích, v ulici Napajedelská a taky v Napajedlech v ulici Kvítkovická. Potkat ji můžeme taky v Bystřici pod Hostýnem v ulici Holešovská. Hlásíte nám i jednu nehodu dvou osobáků, a to na výjezdu z Valašského Meziříčí ve směru na Slavice. Projet je tudy možné. Přejeme vám bezpečnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Rádio Haná. Slunce za chvíli zapadne a pondělí posledního prázdninového týdne je téměř za námi. Rodiče si možná potichu oddechli, školáci lehce zasouzali. Ale podívejte, pořád máme před sebou ještě 6 dní volna. Tak si ten večer užijte v klidu, hoďte nohy nahoru a nenechte si pokazit náladu blížícím se zářím. Pohodový večer vám přeje Rádio Haná, kde vás jako vždy čeká ten nejlepší hudební výběr.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
5: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
6: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
8: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, pobaví nás nejvíce.
9: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
10: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Profesore, zas ten váš Olprán.
13: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
12: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
13: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
14: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.

0: Co by to bylo na rádiu Haná za pondělí, kdybychom se spolu nepodívali na to, co nám předpovídají hvězdy. Náš rádiový astrolog už je připravený, pojďme tedy na to. Do 20 minut pro vás máme taky naše počasí.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Prázdniny se blíží do finále a na našem rádiu se díváme do hvězd s astrologem Tondou Baudyšem. Tondo, ahoj, jaký bude poslední celý prázdninový týden?
3: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. No tak on ten konec prázdnin, tam už slunce se nasouvá do znamení Panny a to je předzvěst pracovních záležitostí i určitý organizační chaos s tím související, který je vidět zejména pátek a v sobotu, kdy Merkur a slunce vytváří kvadrát na Uran, jo, tam lidé něco doma jako předělávají nebo nějaký velmi organizačně komplikovaný cesty se můžou lidem dít a i takový ty renonci, jako ty tahy z jižní Evropy uspaný nebo na letištích trochu chaos, jo, to je tu velice jako předvídatelný.
2: Dobře, počítáme s tím, že plno lidí se bude samozřejmě vracet z dovolené, to je pro konec srpna tak nějak typické, očekávané, ale já na tobě vidím, že ty nám ještě něco chceš říct.
3: No hele, nerad přiznávám, že zejména pátek a sobota mi připadají být nervově hodně jako zranitelný, přetížený. Střečkovat netrpělivost, nevhodná slova, lidi podrážděný z toho, že končí léto, zase do práce, děti chaos, jo, takže ten, kdo si uchová tu nervovou rovnováhu tenhle víkend, tak je z mého hlediska vítěz.
2: Léto pomalu končí, ale podráždění být v žádném případě nemusíme. Návraty z dovolené i přípravy do školy zvládneme spolu, v pohodě, věřte mi. Jsme s vámi a taky s Antonínem Baudyšem, náš rádiový astrolog, u nás mluví každé pondělí.
3: Moc zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Tady je Rádio Haná.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme převážně velkou oblačnost. Lokálně nám spadne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 19 až 23 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam se rtuť teploměru dostane nejvýše k 18. Vítr nám bude foukat jen mírný. Spálení od sluníčka se zítra opravdu bát nemusíme. UV index je opravdu nízký. Od středy se ale opět začne zvyšovat.
0: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Rádio Haná. Jestli máte pocit, že vám na začátku týdne v peněžence zůstává víc peněz, nejste v tom sami. Podle průzkumů totiž v pondělí utrácíme za zbytečnosti nejméně z celého týdne. Důvod je až překvapivě jednoduchý. Po víkendu nás hlava zaměstná prací a povinnostmi, takže prostě nemáme čas projíždět e-shopy a bezmyšlenkovitě házet věci do košíku. Pondělí se nám skoro blíží ke konci, takže to utrácení zase začne. My vám k němu zadarmo hrajeme ten nejlepší hudební výběr.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná. Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům.

0: Poslouchejte, užívejte.
1: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Kršpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
4: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
5: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
6: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
7: Tohle je Rádio Hana.

0: nasnahané neunikne nic, co se stane. Čteme pro vás regionální zprávy a vybíráme z nich to nejzajímavější. S Martinou Kvítko víme, o čem se píše.
1: O čem se píše?
2: Jak zakončit prázdniny v Olomouci? Například ve Smetanových sadech. Tady v sobotu proběhne Šantovka Family Day. Víc určitě už teď na olomouc.cz. Velkou slávu chystají o víkendu taky Hustopeče nad Bečvou. Hudba, kultura, historie. Jak píše Report.cz, v rámci Hustopečských dnů vystoupí třeba Václav Neut Bárta anebo slovenští Backwards. Máte rádi čísla? Milujete faktury, doklady a potvrzení? Je kalkulačka vaše nejlepší kámoška? Tak to jste náš člověk, protože hledáme účetního nebo účetní. Další informace na radiohana.cz. Tady najdeme taky pozvánku na Tršické hody anebo na Holba Fest. Tak se mrkněte a dál se skvěle bavte.
3: Víme, o čem se píše.
1: Radio Hana. Radio Hana.
3: Přejeme večer na jedničku.

0: Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin.
1: 80 v 8.
0: Rádio Hra.

0: Milovníci osmdesátek, připravte se, teď je vaše chvíle. Na rádiu Hana startují osmdesátky po osmé. Celá hodina toho nejlepšího, co nám tahle legendární hudební dekáda nadělila. Čekají nás Mike Oldfield, U2, Billy Ocean, Heart nebo třeba Brian Ferry. Zkrátka playlist, který bychom si na kazeťáku pouštěli pořád dokola, dokud by z toho nepraskla páska. Takže otáčejte volume doprava, protože tohle to bude jízda.
1: Rádio Hana.
2: Milujeme osmdesátky.

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
5: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
5: Nejlepší hudební výběr.

0: A před dalšími hity se ještě kouknem na pražskou dopravu. Stojíme na jižní spojce u Kačerova ve směru na Barrandov, Nuselák směr centrum, taky pětkem. A na příjezdu od Teplic tam policajti měří 70.
1: Taky vás to nezajímá?
2: Rádio Hana.
3: Víme, jak se jezdí tady.
2: Moravu máme projetou křížem krážem a proto od nás vždy slyšíte mnohem přesnější dopravní informace.
4: Pozor, v Olomouci nehoda na Palackého u lékárny.
5: V Přerově kolona na tovární u autobusáku.
4: Lipník, tady je policie u stadionu.
2: Víme, jak se jezdí tady. Tady jsme doma,
4: tady to známe,
2: aktuální dopravu
4: pro vás vysíláme.
6: Rádio Hana, tady jsme doma.
7: Rádio Hana,
8: vaše letní rádio.
9: When the going gets tough.

0: Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin.
1: 90 v 9.
0: Rádio Hana.

0: Rádiu Hana startují 90. po 9., takže se vracíme do poslední dekády minulého milénia. Těšit se můžeme na opravdové legendy. Mariah Carey, John Scatman, Lionel Richie, Pet Shop Boys nebo třeba New Kids on the Block. Prostě to nejlepší z 90. pěkně pohromadě. Tak si to pojďme společně užít a klidně si u toho připomeňme i své tehdejší taneční kráce.
1: Rádio Hana. 90. v 9.

0: Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
1: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
0: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Haná úplně nejdéle.
2: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
0: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
1: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
3: Rádio Haná. 90 v 9.

0: Rádio Hana. Čeká vás dnes noční v práci a proto opravdu dlouhá noc. Poslouchejte náš nejlepší hudební výběr, který vás rozhodně neuspí. Rádio Hana a noční směna. Kde jiní končí, tam my začínáme. My začínáme.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Nový týden, pondělí 24. srpna, přesně za 4 měsíce je tu Ježíšek, kdyby náhodou. A svátek slaví každý Bartoloměj.
2: Ve svý bublině si budu dělat, co chci.
1: A kdo spoukává svíčky na narozeninovém dortu? Moderátor Jan Rosák, kterého známe mimo jiné z legendárního pořadu Riskuj.
3: Příjemné soutěžní odpoledne, dámy a pánové, vám všem příznivcům zdravě přiměřeného riskování.
1: Také francouzský hudebník Jean-Michel Jarre a herec Steve Guttenberg z komediální série Policejní akademie.
4: Vaše jméno, kadete?
5: Thompsonová, pane.
4: Bydlíte blízko?
5: Ne, pane.
4: Vaše telefonní číslo?
6: Jméno.
4: Mahony, pane.
6: Hned se zařaď, Mahony.
1: A slaví také Ron Weasley, tedy herec Rupert Grint, nejlepší kámoš Harryho Pottera.
7: Já se jmenuji Ron. Ron Weasley.
1: Dnešek je i národním dnem vaflí. Dáte si? 24. srpen plný chutí přeje vaše věrné Moravské rádio.
0: Rádio Haná, kalendárium.
8: Posloucháte Rádio Haná.

0: je Rádio Hana.
1: Měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: partneři nejlepších akcí v regionu
1: a náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte,
0: a my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Radio Hana. Partner nejlepších akcí v regionu.
2: Radio Hana.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Prázdniny se blíží do finále a na našem rádiu se díváme do hvězd s astrologem Tondou Baudyšem. Tondo, ahoj, jaký bude poslední celý prázdninový týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. No tak on ten konec prázdnin, tam už slunce se nasouvá do znamení Panny a to je předzvěst pracovních záležitostí i určitý organizační chaos s tím související, který je vidět zejména pátek a v sobotu, kdy Merkur a slunce vytváří kvadrát na Uran, jo, tam lidé něco doma jako předělávají nebo nějaký velmi organizačně komplikovaný cesty se můžou lidem dít a i takový ty renonci, jako ty tahy z jižní Evropy uspaný nebo na letištích trochu chaos, jo, to je tu velice jako předvídatelný.
1: Dobře, počítáme s tím, že plno lidí se bude samozřejmě vracet z dovolené, to je pro konec srpna tak nějak typické, očekávané, ale já na tobě vidím, že ty nám ještě něco chceš říct.
2: No hele, nerad přiznávám, že zejména pátek a sobota mi připadají být nervově hodně jako zranitelný, přetížený. Střečkovat netrpělivost, nevhodná slova, lidi podrážděný z toho, že končí léto, zase do práce, děti chaos, jo, takže ten, kdo si uchová tu nervovou rovnováhu tenhle víkend, tak je z mého hlediska vítěz.
1: Léto pomalu končí, ale podráždění být v žádném případě nemusíme. Návraty z dovolené i přípravy do školy zvládneme spolu, v pohodě, věřte mi. Jsme s vámi a taky s Antonínem Baudyšem, náš rádiový astrolog, u nás mluví každé pondělí.
2: Moc zdravím tebe i posluchače.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Léto na Hané.
1: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
3: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
4: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
1: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
3: Vyhrála jsem těstoviny.
5: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
1: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
6: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
4: Pojedu do Bergama.
6: Všichni si užijte léto.
1: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
3: Ať je italské léto nahané.

0: Johana.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger, a má povolení vysílat.
2: Agent 007 dostává záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre. Tak začíná bondovka roku 2015 a já vás vítám u našeho speciálního songu, který vám za chvilku přednese anglický zpěvák a textař Samuel Frederick Smith, který v roce 2013 pozbíral dokonce dvě ocenění Brit Critics Choice Awards. No a bondologové tvrdí, že se jedná o vůbec nejslabší bondovský song všech dob. Jestli to tak je, zdali se vám líbí, anebo vám vysoké tóny sama Smitha přijdou jako velké umění, to už nechám na vás. Zajímavostí určitě je, že Bond Daniel Craig nosí na ruce i v téhle bondovce značkové švýcarské hodinky a právě slavná švýcarská značka na podzim roku 2015 připravila speciální limitovanou edici hodinek 300 Spectre a bylo jich vyrobeno přesně 7007 kusů.
1: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Při natáčení filmu to docela jiskřilo, protože Monica Bellucci, která se v roce 2013 rozvedla s Vincentem Caslem, tak se rozvedla proto, že jí podváděl s francouzskou Leou Sedou. No a všichni tři ve filmu samozřejmě hrají. Volume doprava, bondovka Spectre a Sam Smith, Writings on the Wall.
1: Nejlepší bondovky všech dob. Poslouchej.

0: Máme tu pro vás připravené další informace, pojďte si je poslechnout. Už budeme moci zase obdivovat sloup nejsvětější trojice v centru Olomouce. Oprava této památky UNESCO je skoro hotová. Dnes se začíná sundávat lešení okolo sloupu. Velká oprava této památky UNESCO už bude brzy hotová. Dnes se začíná sundávat lešení okolo sloupu, informuje o tom na sociálních sítích olomoucký náměstek Miloš Tichý. Technici uklidili trosky zřícené 30-metrové větrné elektrárny u Podštátu na Hranicku a kovové části odvezli k recyklaci. Příčiny čtvrtečního pádu 31 let starého stroje dál prověřuje policie. Kvůli této události žádá Podštátská radnice kontrolu větrníků v okolí. Téma dále sledujeme.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Případ schozené kazatelny řeší od víkendu policie na Mohelnicku. Ve studené loučce zatím neznámý vandal převrátil myslivecký posed v přírodě. Co se stalo?
2: Neznámý vandal zpátku na sobotu odstranil betonové podložky pod kovovou podstavou mysliveckého zařízení kazatelny a poté ji za použití síly převrhl na zem. Pádem došlo k poškození dřevěné nástavby. Tímto jednáním způsobil škodu odhadem za 35 tisíc korun. Danou událost prověřujeme pro trestný čin poškození cizí věci.
0: Říká k případu za policii komisařka Miluše Zajícová. Soju můžeme stále častěji zahlédnout na polích v Česku. Letos je zemědělci zasadili na rekordní ploše přes 34 tisíc hektarů. Dobře snáší teplé počasí a slouží jako kvalitní krmivo i surovina pro průmysl. Soja bojuje o zájem s řepkou. Zatímco zájem o soju roste, plocha osetá žlutou řepkou meziročně klesla o 29 tisíc hektarů. Sice řepku zcela nenahradí, ale její podíl na polích se bude kvůli změně klimatu zvyšovat, píše o tom ČTK. Sport. Své nové žebříčkové maximum má tenistka přerovského klubu Linda Nosková. Ve světovém žebříčku nově vyskočila na 6. místo. Vítězka letošního Wimbledonu je nyní o jednu pozici v žebříčku nad olomouckou rodačkou Karolínou Muchovou.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme převážně velkou oblačnost. Lokálně nám spadne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 19 až 23 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam se rtuť teploměru dostane nejvýše k 18. Vítr nám bude foukat jen mírný. Spálení od sluníčka se zítra opravdu bát nemusíme. UV index je opravdu nízký. Od středy se ale opět začne zvyšovat.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Rádio Hana. Noční směna Rádia Hana. To je večerní hudební proud, se kterým vydržíte makat až do rána. Až do rána. Pustíte si noční směnu i dnes v noci. Jedině na Hané. Rádio Hana.
1: Olomouc, Boskovice, Blansko.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla jedna hodina.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstí.

Monday. Víte, že originální verze songu nemusí být vždy lepší než cover verze, ale pravděpodobně se nám bude líbit víc, a to proto, že jsme ji slyšeli prostě jako první. O hudbě víme téměř vše. Radio Hana. Váš nejlepší hudební výběr každý

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.